0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka BTL-škopek.cz.
3: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
8: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já, ruku

0: od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: má teď nově VPN e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop vpn.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.vpn.cz nebo se zastav přímo u nás v OC Kaštanová. Pivotéka vpn.cz.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
1: Na pořádný gastrozážitek.
3: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
1: A řemeslná piva. Zrpě přistálo další pivní překvapení.
3: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
3: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

hit Radio City Brno. Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.

0: Pivoteka, Betel e-shopek máte nově Betel e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kušně. E-shop Betel e-shopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.betelne-shopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivoteka, Betel e-shopek.cz.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
4: Na pořádný gastrozážitek.
3: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
4: A řemeslná piva.
1: A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
3: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
3: Pivní stáj v Brně na Veveří.
5: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafíčkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které stoprocentně věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
1: Špičáku, ty nějak záříš.
2: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
1: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
2: Fakt?
1: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
3: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
2: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekává.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
1: Na pořádný gastrozážitek.
0: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
1: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
0: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
0: Pivní stáj v Brně na Veveří.
2: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné sobotní ráno, za chvíli 7:00 a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Kvůli bouřce, která se přehnala nad areálem, přerušil v pátek večer festival Colors of Ostrava zhruba na hodinu program. Dva koncerty byly nejprve odloženy a posléze zrušeny. Další tři byly přerušeny nebo rovnou začaly později. Lidé se po upozornění pořadatelů na blížící se silnou bouřku schovali v budovách a pevných stanech. Zhruba od 21. hodiny program pokračoval. Chvílemi různě intenzivně pršelo a mluvčí festivalu Ondřej Bambas řekl ČTK, že v areálu ale bouřka žádné škody nespůsobila. Požár u města Drammen na jihu Norska zničil přes 100 domů. Desítky hasičů se v silném větru snažili dostat plameny pod kontrolu. Okolnosti vzniku požáru nejsou zatím známy. Úřady nehlásí oběti ani pohřešované, jsou ale nejméně 3 zranění, napsala agentura Reuters a místní média. Podle nich jde o nejničivější požár za posledních 100 let. A pojďme také na sport. Druhá porážka v rychlém sledu. Sparta v generálce na závěr soustředění v Rakousku po prohře s Bialystokem utrpěla debakl 1-5 s Norčelendem. Českého vícemistra poslal v posledním přípravném utkání rychle do vedení Adam Ševínský. Třetí celek minulé sezony dánské ligy však skóre ještě do pauzy 3 góly otočil a po změně stran se prosadil ještě 2x. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: Dneska vrcholí letošní brněnský Mendel Festival. Odkaz zakladatele genetiky si připomeneme v univerzitním kampusu Bohunice, kde si od 10 hodin můžeme užít populárně vědecké přednášky, komentované prohlídky, soutěže, hry a koncerty. Vystoupí třeba Monkey Business, Lake Malawi nebo Jana Kirchner z Brna Jitka Valášková.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnost částečně ubývat. Dnešní teploty mezi 23 až 28, na jeho východě Moravy až 30 stupňů Celsia.
11: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
12: Víkend
11: s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
13: Dobré ráno.
8: Krásné ráno.
13: Še vám Filip a Lea, tak doufám, že se máte krásně, že vstává.

0: dáváte pravou nohou do toho nového dne, protože startuje víkend z Eteru Hitrádia. Jsme tady s vámi, pozitivní nálada, energie, trošku unavená, ale ono se to spraví. Každopádně dárečky, skvělá muzika, co víc si takhle v sobotu přát? A nevím jak vy, ale já jsem strašně ráda, že venku je dneska takhle. Tak dejte vědět, kdo vstáváte s námi a já vám posílám třeba Evu Farnou a Měl jsi mě vůbec rád. Dobré ráno.
1: Hitrádio City Brno.

0: Hezké dobré ráno. Chodí nám tady spousty zpráv, děkujeme, klidně pište dál, kdo vstáváte s námi, co pak děláte, jestli jdete do roboty, pracujete, nejste v tom sami, na to nezapomeňte, a nebo třeba někdo z vás jdete prvé spinkat pro pařené noci, pro tančené střevíce a tak podobně. Tak každopádně my tady máme troška sobotního stresu pro školáky, protože čtvrtina prázdnin je bohužel za námi. Třetina z nás prý už má dokonce dovču za sebou a často prý ale jezdíme jen na týdení, což je podle expertů málo, tak prosím vás, já nejezdím na žádnou. Ještě jsem nebyla, ale nebyla jsem strašně dlouho někde, že bych vyloženě řekla, hele, mám dovolenou, protože leto je pro mě pracovní sezóna, Vánoce ještě horší. Takže jo, já nemám prostě čas na dovolenou. Ale když chci, tak si ten čas udělám. Každopádně ideálně jsou prý 3 týdny. První se vzpamatováváme, teprve pak relaxujeme, 3 týdny volna. Představte si, jak pak tu práci doháníte. Katastrofa.
1: Ne, já jsem to chtěl říct, my jsme byli jednou na 3 týdny před 2 lety a na mě je to teda dlouhý už. Já už jako, ano, zvykáš si tohle, ale potom ten návrat do té reality, jako když seš na nějakým fakt hezkým místě,
0: ano,
1: tak se ti může stát, že tě prostě ten normální život jako přestane bavit a řekneš si, já takhle žít vlastně nechci, jak si na dovolenou. Takže 3 týdny jsou za mě moc, za mě je ideálně, aspoň za mě, takových 9 až 10 dní někde jako u moře.
0: Hele, mě se třeba osvědčilo, že mě někdy tak jako přeskočí koule v hlavě, jak se říká, kolečko. Sednu do auta a jedu na své oblíbené místo na Portoroš, třeba jenom na 3 dny k moři. To je ve Slovinsku, máš to kousek do Itálie, do Chorvatska, je to tam nádherný. A vlastně je to super. Pak ta cesta domů teda je trošku náročnější.
1: Právě.
0: Ale miluju to. Takže dejte klidně vědět, jak to máte vy, my vám budeme hrát další skvělou ranní muziku. Co třeba tahle nakopávačka? The First Time, Damiano David, anebo taky Slunce zabalené do 3 minut, Super High a Nínka. Hezké dobré ranko.

0: Slunce zabalené do 3 minut, super high Anika, following the sun. S vámi Hit Radio, 2 minutky po čtvrt na 8, krásné dobré ráno. Sobota 18. 17. To jsem neřekla.
1: Aspoň my jsme byli mladší všichni, kdyby třeba měl takhle rok 18 měsíců. Tak bychom mohli přepočítat, kolik by nám bylo ve skutečnosti.
0: To jsem neřekla, je ráno. Pak jsem řekla 18.17.
1: Ano.
0: Samozřejmě jsem myslela 18. července. Vem to za mě, já nemůžu mluvit.
1: Já přemýšlím vždycky to, víš, že bychom dělali nějaký testy při vstupu do zaměstnání, jestli právě třeba nebereš přece jenom trošku ty drogy, že? Po ránu.
0: No, až se mi z toho zamotal jazyk, každopádně přátelé, aspoň vidíte, že to opět všechno jede živě. Je 18. červenec, ne 18. 17. prosím vás, a chtěla jsem si tak jako připomenout, čím je dnešní den významný, takže... Skvělý herec Vin Diesel, 59 let dneska, happy birthday, přejeme. A aby toho nebylo málo, tak den zmrzliny. Takhle tu rozhodně patří, my jsme tady nedávno probírali, která je vlastně ta nejlepší a taky je den obětí vašich dětí. Tak prosím vás, obejměte je dneska. A Fildo, ty jsi taky takový moje dítě, já tě jdu taky obejmout.
1: Tak jo.
2: Poklíč, co to je? To je Stalpe. Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
3: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Zaostřeno na region.
7: Jak mohou do budoucnosti města kuřem promluvit místní, jak se promění zdejší náměstí, kam poputuje nejvíc peněz a kdy bude toto malebné jihomoravské město ideálním místem pro život. To i mnoho dalšího se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským, také na našem webu a na iradia.cz.
8: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: firmanazážitky.cz.
12: Hit Radio.
13: It makes me feel.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Your Fire. Hezké dobré ráno, 8:02. Máme tady ranní update s Filipem právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Hejno komáru znemožnilo let stroje společnosti Ryanair z Milána do španělského Alicante. Cestující museli letadlo napadené nepříjemným hvězdem opustit a odletět jiným spojem s téměř 3hodinovým zpožděním. Karviná se chce zařadit mezi lázeňská města, která mají vlastní lázeňské oplatky. Nebudou ale ledajaké, půjde o originální karvinské oplatky, vyráběné v různých příchutích a tvarech. Lidé si budou moci pochutnat třeba na malinových či citronových lázeňských oplatkách. Kvůli vlnám veder zavádí v jinak velmi formálním Japonsku opatření. Například státní úředníci mohou do práce chodit v kraťasech místo obleku. Teploty v Japonsku budou v nejbližších dnech stoupat až ke 40 stupňům a v noci teploty budou klesat jen lehce pod 30 stupňů Celsia. Tak ještě, že do rády a můžeme, jak chceme.
0: To je pravda. Teď už Anastasia, Let Outside Alone. A ty si převleč to pyžamo, Filipe.

0: blízko, tak všechno mám.
1: Blízko poetika, taky Leas s Filipem, jsem chtěla říct s Davidem, nevím proč. Každopádně hezké dobré ráno, chodí nám spousty zpráv, píše nám tady Ivča, krásné ráno, tak dnes naposled do práce před 14 denní dovolenou přijedu domů a rovnou směr Lago di Garda. Už se nemůžu dočkat, přeji vám krásný den Ivča. Nebo tady Jirka, ahoj Leonko, zítra letím na Dovču na 14 dní odpočinout si, ale máte pravdu, ten návrat bude docela síla.
2: A 14 dní ještě takový ten zlatý střed, bych řekl, pokud tady neletíte Asie, Amerika, to jsme se bavili, tam to nemá cenu, že jo, jet na týden, je to drahý všechno. No tak užívejte dovolenou, 14 dní to je pořádná porce, rozložte si to, jo, první se rozkoukejte, pak to pořádně rozjeďte a na závěr zase trošku zvolněte. Ať máte návrat bez problému.
1: Doktor Filip Lejček.
2: Přesně.
1: Lady Gaga, Bruno Mars, Kelly Clarkson, Luis Capaldi a nebo The Sound of Silence. Ten song máte rádi, počkejte si na to.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Pivotéka BTL Škopek má teď nově BTL e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop BTL Škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka BTL Škopek.cz.
6: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
7: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
8: Vážení rodiče, zanechte dítka kouzelným hrám a stavte se za námi na skleničku osvěžujícího vína či bublin. Vinařství Kněží hora ze Bzence. Rádi vás pohostíme. Vinařství Kněží hora CZ.

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
3: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: I'm Nicki Minaj.
7: Hey, this is John Legend.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Krásné sobotní ráno, minuta po osmé a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Již od příštího roku by měly skončit školy či organizace jako Junák, Pionýr nebo třeba dětská část Sokola spolupracovat pouze s lidmi, kteří mají čistý takzvaný dětský certifikát. Ministerstvo spravedlnosti ale zatím nesprovoznilo systém, který má organizacím a dobrovolníkům například na táborech a dětských akcích usnadnit jeho dokládání. Poslanci proto chtějí povinnost odložit. Úhyn ryb na Břeclavsku kvůli nedostatku kyslíku zdaleka nebere konce. Zatímco se v předešlých dnech podařilo odvrátit větší úhyny v kritickém místě v Dyji u jezu v Bulharech, nově se objevily leklé ryby v dalších ramenech řeky, a to ve Staré Dyji a také Zámecké Dyji, která protéká u Lednického zámku. Rybáři vyzbírali 1,5 tuny ryb. Celkově nazbírané množství za poslední dny tak nejspíš přesáhne 5 tun. A pojďme také na sport. Česká výprava slaví na evropském šampionátu do 17 let v italském Rieti první medaili a hned zlatou. Postaral se o ní 16-letý kladivář Josef Pazdera, který v finále naprosto dominoval. Vyhrál by hned z 5 ze svých 6 pokusů, jeho nejdelší měřil 70.

0: 69,07 metru. Tím vylepšil letošní nejlepší světový dorostenecký výkon a zároveň překonal český rekord této kategorie. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: V plném proudu je v Brně sezóna letních kin. Navštivte třeba nádvoří radnice Brna středu, zahradu Vily Levber nebo prostor u Janáčkova divadla. Seznam promítání najdete na webu letňáky.cz/Brno. Třeba tuto neděli se můžeme od 10:30 večer těšit na nádvoří radnice na francouzskou komedii Šťastná hvězda z Brna. Jitka Valášková.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou také přehánky. Teploty různé, většinou kolem 28 stupňů odpoledne na jihovýchodě Moravy až kolem 30 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
3: Víkend.
4: Krásné dobré ráno.
0: Krásné ráno.
4: Víkend, sobota, 18. červenec. Přátelé, kamarádi, já bych potřebovala tady rozlousknout jeden takový nešvar, protože my jsme tady s Filipem měli takovou malou hádku. Jestli jste pejskaři, anebo kočkaři?
0: To je debata, ale přátelé, pozor na to, protože tady se můžou jako rozvířit velké hádky.
4: My jsme se fakt pohádali, protože já jsem za ty pejsky a Filda je za ty kočičky. On má doma kočičku Justinku, já mám doma pejska Chloe, měla jsem celý život psy, tak prosím vás, dejte nám vědět, co doma mají naši posluchači na 777 937 777 a my posíláme skvělou muziku. Ed Sheeran.
2: Hit Radio City Brno.

0: In My Head, Hit Radio s vámi 11 minut po 8. Hezký dobrý den. S vámi Lea a Filip. Řešíme tady téma kočky a psy. Jak je to u vás doma? Jak to mají naši posluchači? Protože my jsme tady s Filipem měli mimo éter takovou malou hádku. Já jsem pejskař, Filip je kočičkář. Kočičář.
1: Ale já mám jako takhle. Já bych se přiznal, že já mám rád i pejsky, ale ty moc kočičky nemusíš, si říkala. Prostě nějak to chování ti nesedí. Ne. Takže abych se trošku ospravedlnil, já mám rád i pejsky, ale máme doma kočičku, no tak musím bojovat za to, co máme doma, že jo? To by bylo proti přírodě potom.
0: Ale jak to tak vypadá? Jak to tak vypadá, tak naši posluchači jsou spíš kočičkoví.
1: No, vidíš to.
0: Píše tady Libor, ahoj, my měli doma vždycky kočičky, ale před 2 lety jsme si pořídili Fenku, zlaťáka a jsou teď kámoši všichni dohromady, což je skvělý. I vlastně moje kamarádka má doma 3 kočky a 1 psa. Což je krásný, když jako takhle
1: si sednou. Spolu musí být opravdu dlouho, protože naše kočička třeba, když veme kamarád k nám psa, tak to nejde. Prostě ji musím zavřít.
0: Tady dokonce jedna posluchačka napsala, že měli 23 koček doma. A holky, jako malá holka jsem byla kočičí máma. Měla jsem kočku pikinku, nebo pikinu, a to bylo... Byla jak jabloň, pořád koťata, taky jsem měla 23 koček, pak si taťka pořídil norníka, začali jsme jezdit po závodech a stal se ze mě pejskař. Takže i 23 kočiček, nebo tady Martina píše, ahoj, u nás kočičky, vždycky jenom kočičky a vždycky budou kočičky.
1: No, vidíš to.
0: Ty jsi taky kočička. Každopádně, děkujeme za vaše zprávy, já prostě jsem pejskař, vždycky pejskař budu, já koťátka mám ráda, ale pak jak to prostě vyroste, já jsem kočkám nikdy nepřišla asi na chuť, ale respektuju je samozřejmě. Moje ségra má doma kočku, babička měla x koček a tak podobně. Tak prostě ať je to, jak je to, ta láska ke zvířatům je stejně neměná a je krásná.
1: Ale ten verdikt ještě, jo. Vítězí máme... kočky!
0: Ne, teď tady máme kočičku. Kateřinu Marii Tichou a její plamen. To je kočička.

0: Tak co, přátelé, kamarádi, dobré ráno. Jen si dejte, nestyďte se. Řeč je o kávě, která údajně prodlužuje život. Je to prostě definitivní, oficiální, potvrdili to, no tamti, však víte.
1: Vědci.
0: Co furt něco potvrzují, ale vážně. Jak jde o kofein, žerty stranou. Blahodárný vliv na délku lidského života mají podle dvou nejnovějších studií 2 až 3 šálky kávy denně. To já potvrdit nemůžu, ale můj šéf určitě jistě může, protože já nejsem kafář, já jsem čajíčkář. Každopádně on třeba nemít svá 2, 3, 4 uklidňující šálky do 9 hodin dopoledne, tak je spousta mých kolegů dávno po smrti.
2: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.CZ.
3: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
4: Partners Banka.
3: Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
11: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ranní update.
1: Krásné ráno. Dva muži v Americe zažalovali nemocnici poté, co si udělali komerční DNA testy. Ty totiž odhalili šokující pravdu. V porodnici je před 38 lety při narození prohodili. Oba tak prožili celý svůj dosavadní život v cizích rodinách a svědomím, že biologicky patří úplně někam jinam. Japonská železniční společnost musela vydat oficiální a velmi hlubokou omluvu. Jeden z jejich rychlovlaků Shinkansen totiž ze stanice odjel o celých 20 sekund dříve, než udával jízdní řád. Podle vedení drak jde o nepřijatelné selhání, které mohlo cestujícím způsobit obrovský stres. A jedna rodina zažila šok při ubytování v pronajatém domě přes aplikaci Airbnb. Při prohlídce obýváku totiž na zdi objevili zarámovanou fotografii. Na tom by nebylo úplně nic divného, kdyby na ní nebyli oni sami z minulé dovolené. Majitel domu fotku stáhl z jejich sociálních sítí a použil ji jako dekoraci. Tak co tomu říkáš, Leo, že bys přijela na dovolenou, jo, Airbnb, nebo to je jedno, a teď na zdi tvoje fotka prostě s přítelem z minulý dovolený.
2: To je jak z nějakého hororu, protože já jsem milovnice hororu a už bych se jenom jako bála, jestli tam někde nejsou skrytý kamery a tak podobně, ale je to hodně creepy, jak se říká.
1: Hlavně jako jaká je pravděpodobnost, víš, jakože zrovna ta tvoje fotka ještě v zahraničí někde.
2: Jednaku milionu milionů.
1: Ale my naštěstí nejsme ani jeden hezký, takže naše fotky na zeď si určitě v ubytování dávat nebudou.
2: Buďte ale prosím vás, pokud můžete, tak nás hlavně poslouchejte. Hezké ráno.

0: dobré.
1: Podle jedné tuzemské pojišťovny je pro Čechy nejdůležitější rodina, zdraví a domov. Peníze a kariéra nezvítězily, takže můžeme zvesela konstatovat, že je to tu vlastně všechno v pořádku. Pokud už teda nejsme tak daleko, že naší rodinou jsou samotní kolegové a práce je naším životním partnerem, což už i takové případy ve svém životě znám.
2: Jak já říkám často, zajímaly by mě ty výzkumy, kde to bere. Všude okolo, kde to znám, tak kariéra a peníze jsou vždycky na prvním místě. I když třeba často říkají, že to je rodina, tak stejně radši vezmou ten kšeft, než být víkend s rodinou, protože by jim ušel ten zisk, že?
1: Hele, bohužel já taky spadám do té kategorie, já to přiznám a prásknu, že když ti přijde opravdu nečekaný kšeft, tak prostě ho vezmeš a řekneš si, vynahradíme si to s tou rodinou. Ale pak jsou situace, kdy si občas řeknu, ty brďo, ty vzpomínky nám nikdy nikdo nevezme a rosteme, čas je neúprosný, život máme jenom jeden, vidím to na svém synovi, před chvilkou jsem ho chovala a dneska je mu 15. Takže už jsem pár takových věcí přehodnotila a dokážu říct práci i ne.
2: Mám to stejně, takže tady jsme vlastně 1-2, tak mě zajímá, kde jste ten výzkum vzal. Dejte nám, přátelé, schválně vy vědět, jestli dáváte přednost kariéře a práci a nebo rodině. Ale prosím vás, nelžete, řekněte to upřímně. My to máme trošku i jiný tím, že děláme na IČO a za každou tu práci dostaneme nějaký ten.
1: Ono to jde skloubit dohromady, ale musíte si to trošku tak jako poskládat.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
4: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
5: Zaostřeno na region.
6: Jak mohou do budoucnosti města kuřem promluvit místní, jak se promění zdejší náměstí, kam poputuje nejvíc peněz a kdy bude toto malebné jihomoravské město ideálním místem pro život. To i mnoho dalšího se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským, také na našem webu a na iradia.cz.

0: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
1: Franto, co jsi to zaskoupil?
2: Zavařovací hrnec.
1: A co budeš dělat?
2: V létě okurky, v zimě svařák.
3: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
4: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. Maximus.infinite.cz.
5: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Krásnou sobotu, minuta po deváté a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Lidi, kteří důvěřují informacím na sociálních sítích, ubývá minimálně v oblasti financí a úspor. Za poslední tři roky klesl podíl těch, kdo tam čerpají rady, se 25 na 20%. Právě přes sociální sítě přitom často podvodníci loví své oběti. Přesto je ale finanční gramotnost Čechů i nadále v mnoha ohledech špatná. Sedm řeckých ostrovů v Egejském moři bojuje s enormním suchem. Zatímco teploty stoupají, zásoby vody se kvůli nízkým srážkám v posledních letech tenčí. To představuje problém nejen pro turisty, ale zejména pro místní zemědělce, z nichž někteří ani neplánují novou výsadbu. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes před posledním utkáním mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Oba celky se vzpamatovávají z hořké porážky v semifinále. Výběr Albionu se pokusí soupeři oplatit prohru ze čtvrtfinále na minulém turnaji před 4 lety. Francie bude usilovat o třetí medaili na světovém šampionátu po sobě. Anglie o teprve druhou v historii. Dá se očekávat, že trenéři i vzhledem k předchozímu náročnému programu na turnaji udělají změny v základních sestavách. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
10: Tento víkend vrcholí v Brně Šarivary. Filmové ozvěny Karlovarského festivalu představují to nejlepší z letošního 60. ročníku přehlídky. V kině Skala Letňák Janáček v kulisách zadní terasy Janáčkova divadla nás v sobotu čeká dokument o Báře Basikové a v neděli film Sex a smrt v kempu Miasma z Brna Jitka Valášková.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
9: Dnes bude převážně polojasno, postupně bude v západní polovině Čech přibývat oblačnosti. A

0: Co se týče maxima, tak to se dnes bude pohybovat až ke 30 stupňům Celsia.
1: A jak to vypadá s počasím výhledově dál?
0: Výhledově dál, to je tak, když se vás zeptá, nemáte to připravený. Já se podívám do chytrého telefonu. Žádné tropy nečekejme, v průběhu týdne hodně srážek a teploty, tak kolem 22 stupňů.
2: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Dendější na Hit Radio.
1: Hezké dobré sobotní dopoledne, 18. červen, proudu, skvělá muzika, teď budou i dárečky. Protože pro někoho z vás se bude roztáčet kolo narozeninové rulety. A dneska tam máme něco buď pro dámy, anebo i pro pány v hodnotě 5000 korun. Dostanete voucher. Tak na co? A to si počkejte. Jo? Teď už muzika.
2: Hit Radio City Brno.

0: Krišto, půlnoční hří, Dominika Ladia, Hit Radio s vámi. Hezký dobrý den. Sobota dopoledne a máme tady další důkaz, že Češi jsou ochotni si stěžovat na všechno. Jedna česká pojistná kancelář totiž zveřejnila další kuriozní stížnosti náš Čechů. Takže, poslouchejte. Třeba jeden turista si stěžoval, že mu výhledu na moře brání ostrov Krk.
1: Jo?
0: Jdeme dál. Další osočil cestovku, že mu dovolenou zničila hádka s manželkou, po které dostal opar. A další. Jedna dáma se zase rozčílila, že v moři ztratila sluneční brýle a že jí někdo měl říct, že se to opravdu může stát. Lidičky, já nás fakt miluju. Nejsme roztomilí až k sežrání. Pojďme k muzice. Martin Garrix Bon, teď už Dasha Austin. Prosím vás, to fakt někdo tohle řekl a stěžoval si? Ne, nevěřím.

0: dopoledne, tak co? Narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. Dneska tam máme voucher na hýčkání v hodnotě 5000 korun na kosmetické ošetření, ať už pro vás nebo vaši drahou polovičku. To záleží na vás, komu to budete věnovat. Takže volejte 800 937 937, pokud ve svém okolí máte někoho, kdo má, měl a nebo bude mít narozeniny.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Nižší ceny. Podrobnosti na

0: Máte k nově BPV e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop btlškopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď očko na www.btl-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka btl-škopek.cz.
1: Špičáku, ty nějak záříš.
2: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
1: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
2: Fakt?
1: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
3: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
2: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
4: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
5: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
4: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
5: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
4: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
6: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. CZ. Prostor bez limitů.
7: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Roztáč Solitér, půl desátá je tady. To znamená, že jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A my se ptáme, koho pak máme na telefonu. Haló, haló.
1: Haló, tady Regina, dobrý den.
0: Regino, ahoj, odkud voláme?
1: Voláme z Dolního Benešova za Břehu.
0: Z Dolního Benešova odkud?
1: No, Dolní Benešov u Hlučína.
0: Jo, u Hlučína, slyšíme trošku ten přízvuk, zdravíme na Moravu. Každopádně prozrak nám tvoje plány na dnešní den, víkend před námi, neděle, volníčko nebo nějaká dovča?
1: No, dovča příští týden.
0: A kam jedeme?
1: Do Beskyd.
0: To je teda opravdu daleko.
1: No, ale my máme rádi prostě Čechy. Beskydy.
0: Beskydy jsou krásné. Sama jsem tam žila nějakou chvilku, takže jsou nádherné. Každopádně prozraď nám, kdo ve tvém okolí má narozeniny.
1: No, zrovna já dneska.
0: Ne, ne, opravdu. Ano, na věk se neptáme, ano. Protože my mládneme od 35, že jo? Se ta hranice dává dolů, ne nahoru. Tak prozraď nám, bude dneska nějaká oslava?
1: Malinká. S rodinou.
0: S rodinkou. Máš tam někoho kolem sebe?
1: Nemám právě vůbec nikoho.
0: Jak to?
1: No, oni přijdou až odpoledne.
0: A jak tě napadlo zavolat na Hitrádio a zkusit štěstí v narozeninové ruletě?
1: Protože vás poslouchám, tady chystám oběd, budu chystat ještě nějaké dobroty.
0: Já miluju ten moravský přízvuk. Regino, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme tři hudební ukázky s dnešním datumem, kdy máš narozeniny. A na tobě bude jeden z těch songů si vybrat, společně ti ho pošlejeme, pošlejeme, ano, jsem chtěla říct,
2: to
0: pošleme.
2: To je nádherné slovo tady.
0: Pošleme a popřejeme, tak jsem to otočila trošku. A jenom pozor, upozorním, že nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to.
1: No, zkusíme.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Mariah Carey, Without You. Taková romantická píseň. Chceme nebo jdeme dál?
1: Ale může být.
0: Fakt?
1: Mám. Jo.
0: Nejsi zvědavá, co je tam dál?
1: Tak jo, tak jdem dál, budem
0: se. Dobře, tak roztáčíme kolo narozeninové rulety po druhé, ale já nechci nikoho ovlivňovat.
2: Chudák Maraja teda.
0: Tak Maraje zamáváme a jdeme točit. You too, with or without you.
1: No. A tak do třetice.
0: Dobře, roztáčím právě teď. Britney Spears. Tak asi nejlepší byli ti YouTube, že? Nebo Mariah Carey?
1: No, možná právě to prostřední, ano.
0: Tak uděláme výjimku všech výjimek.
2: Já jsem to teď chtěl říct, že ta Britney Spears byla přece jenom fajn, ale tady k naší milé posluchačce se mi ta Britney tolik jako nehodí, ale YouTube, rozumíš, jak tomu vaření prostě.
0: Že jo, a
2: nevím,
0: ještě
2: co tam teda,
0: s tebou
2: děláte.
0: Nebo bez tebe, to znamená with or without
2: tak,
0: you, takže
2: to se bude hodit. Tak uděláme dneska světlou výjimku. Poprvé v historii, co jsem tady za 2,5 roku, Lea, dá skladbu, která vlastně už neměla jít zvolit, takže si toho važte.
1: No,
0: ne, je to takový. Děkuji. Pro tebe od nás, protože pravidla jsou někdy od toho, abychom je porušili. Tak já ho porušuju právě dnes, protože ty YouTube si myslím, že jsou pro tebe takový nejideálnější. A my ti ze srdce přejeme všechno jen to nejlepší, hlavně zdravíčko, protože to je to nejdůležitější pro tebe, tvoji rodinu, pro všechny kolem tebe. A hlavně si ten dnešní narozeninový den pořádně užij.
1: Děkuju moc.
2: Já přeju ještě jako vždycky hodně úsměvu a hlavně dobré nálady, protože to je takové naše kredo tady na Hit Radio, kterým se řídíme i tady my dva z Leo, když je nám prostě jako nic moc, tak si to snažíme prostě přelstít dobrou náladou. No.
0: A jsme rádi, že máme takový posluchače.
2: Všechno nejlepší k dnešním narozeninám, protože přát sám sobě, to je přece jenom zvláštní, tak jsme to dneska udělali za vás.
0: Regino, prosím tě, není to ale všechno, protože my tady samozřejmě máme partnera, firma na zážitky, můžeš se podívat podívat na web firma na zážitky.cz nebo i naši posluchači. A myslím si, že ten dárek se ti bude líbit a budeš si hold muset udělat výlet do Prahy. No, sednout hezky na pendolino, šup a jedeme směr Praha, protože ty se necháš hýčkat na Petra Klinik v hodnotě 5000 korun. Dostáváš voucher na všechny procedury, které tam jsou, můžeš si vybrat cokoliv, nabízejí opravdu širokou škálu, všeho chuť, můžeš to i někomu věnovat, pokud budeš chtít, ale myslím si, že by sis mohla dopřát i takovou tu sebelásku, jak se říká, to hýčkání nikdy není dost. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. A samozřejmě song U2 With or Without You posíláme pro tebe, celou tvoji rodinu a ještě jednou krásné narozeniny.
1: Děkuji moc.
0: Měj se krásně. Ahoj.
1: No, ahoj.

0: Posloucháte Hit Radio, hezké, krásné, sobotní dopoledne. Za chviličku Tom Odell, Ella Henderson, a nebo taky Tomáš Klus, který je součástí nejlepšího letního festiáku Hrady.cz. Konkrétně jsme dneska na Kunětické hoře, takže kdo se chystáte, užijte si to, Tomáš vystoupí ve 12. Já se na vás budu opět těšit na té poslední zastávce na Bezdězu, tak jako jsme minulý týden byli na Točníku, bylo to skvělý. Mrkněte Hrady.cz. A taky, jestli chcete vidět, jak Tomáš poznává svoje písně podle emoji, protože tento týden, pracovní týden, byl i den emoji, to by mě zajímalo, jakého emoji taky používáte nejčastěji, tak na můj Instagram Lea Giongiosi se můžete podívat na takové vtipné video s Tomášem Klusem. A za chvilku i z Eteru Hit Rádia. Tak hezkou sobotu.
1: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
7: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu City Brno.
12: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ti.
1: Hit Radio City Brno. Zlepši si náladu.

0: vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
1: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve Snapbackslize amerického fotbalu. Finálový Tip Sport Czech Bowl se koná v Nice, kde Gladiators nastoupí proti domácím Knights. Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července od 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nice. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na Under Armour.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu a 3:10 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vláda patrně podpoří plošný zákaz mobilu i další elektroniky ve školách. Novela školského zákona pochází z dílny premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy. Kabinet ANO, SPD a motoristů by k ní měl na pondělní schůzi zaujmout kladné stanovisko. Jediný, kdo se v připomínkovém řízení postavil proti, je dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je zákonná regulace nadbytečná, protože školy mohou mobily omezit už teď ve svých řádech. Hasiči pokračovali v noci na dnešek v boji s rozsáhlým požárem ve městě Drammen na jihu Norska, který podle dosavadních odhadů zničil více než 100 bytových jednotek. Požár se stále nepodařilo dostat pod kontrolu, podle posledních informací obydlí. Naději na zpomalení šíření

0: přináší déšť, napsal na internetu list Aftenposten. Podle norských médií je to nejrozsáhlejší požár v obytné oblasti v zemi od druhé světové války. Čtveřice českých tenistek v čele se 21. hráčkou světa Marií Bouskovou si těsně před startem domácího turnaje Live Sport Prague Open zkusila netradiční výzvu. Během včerejšího odpoledne si zahrála 4 hry na palubě výletní lodě. Odpalila z ní také několik míčků turistům na Karlově mostě. Bousková, která si už v loni vyzkoušela debl na střeše obchodního domu, to v rozhovoru s novináři označila za další krásný zážitek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Dneska vrcholí letošní brněnský Mendel festival. Odkaz zakladatele genetiky si připomeneme v univerzitním kampusu Bohunice, kde si od 10 hodin můžeme užít populárně vědecké přednášky, komentované prohlídky, soutěže, hry a koncerty. Vystoupí třeba Monkey Business, Lake Malawi nebo Jana Kirchner z Brna Jitka Valášková.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Dnes bude proměnlivá oblačnost, ojediněle během dne přechodně místy se vyskytnou také přehánky a večer ojediněle také bousky. Odpolední maxima 28 v Čechách a až 30 stupňů Celsia na Moravě.
2: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děndější.
3: Krásné, dobré sobotní dopoledne, 6 minutek po 10. Doufám, že se máte krásně a skládáte básně. Ne, to se jenom tak říká. Od básně je tady kolega Filip Lejček, ten občas něco složí. Každopádně spousty skvělých hitů. Eva Farná, Miraj, Vzpomeneš si. A nebo teď jsme se s Fildou rozhodli, že posíláme song my vám. Pro vás všechny naše věrné posluchače a taky naše kamarády. I'll be there for you právě teď.
2: Hit Radio City Brno.

0: Eva Farná, Miraj, hezké dobré dopoledne. Taky máte pořád hrůzu z toho, že jste před odjezdem na dovču nevypnuli třeba žehličku nebo nezavřeli garáž, balkon, okno, cokoliv. Tak nejste sami, protože průšvihu tohoto typu se bojí 2 ze 3. Průměrný člověk zkontroluje při odjezdu na dovolenou byt nebo dům minimálně 3x, ne-li 4x se tady Filip usmívá. A říká se tomu taková vynucená kontrola a já si myslím, že tohle jsme minimálně aspoň jednou za život zažil každý z nás a postihuje i lidi, kteří netrpí úzkostmi, jo, podotýkám. Třeba, já nevím, mi tady kamarád nedávno vyprávěl, protože jsme se o tom zrovna bavili, že jsme jeli někam pryč, že jeho ex ho donutila jednou vrátit se 150 kilometrů, aby zkontrolovali, že tu žehličku opravdu uklidila, že to vypla z té zásuvky. Uklidila. Takže si v klídku znova prostě odjeli, že jo, 150 kilometrů tam, 150 kilometrů zpátky, ale zapomněli na to, že nechali otevřené balkonové dveře.
1: No, hele, za mě jednoduchý řešení, pořídit se vlastně jako domů na tohleto kameru. Se můžeš prostě podívat, víš, zavřeli jsme to tohle, pak ji zase vypnout, protože já ty kamery doma moc neschvaluju, přeci jenom se furt může jeden na druhého dívat, co tam dělá, to se mi nelíbí, ale v případě dovolený se vlastně můžeš podívat, je to fajn, ale já jsem se vracel několikrát domů a to jsem nejel ani na dovolenou, jsem říkal,
0: já taky.
1: Vypnul jsem, dal jsem tu pánvičku z toho sporáku, protože u nás stačí, ale... že nezamknu sporák, je tam pánvička, kočka. Dneska jsme se bavili, by se potom prošla, může ho zapnout a když tam je pánvička, tak by to mohlo jako schořet klidně.
0: Takže naprosto souhlasím, takže já jsem to taky zažila několikrát a stává se mi to velmi často, ale typu toho, vypla jsem tu žehličku na vlasy z té zásuvky nebo ne v té koupelně a kolikrát volám i synovi, jestli se může podívat, jestli jsem to vypla, samozřejmě, mami, prosím tě, jo, vypla. No, ale jako stává se to, takže dejte vědět, jestli nejsme tady s Filipem jediní, což si myslím, že nebudem, jestli opravdu vždycky, když odejdete z toho domu, ať už jedete kamkoliv, třeba jenom do práce, tak si řeknete, vypl jsem to a zavřel jsem to a nebo ne a svítím, nesvítím, dejte vědět, 777-937-777, teď už One Republic, ale ještě před ním Calvin Harris a Dua Lipa.

0: dobré dopoledne, každopádně důležitá věc, protože zítra, holky, my se můžeme radovat, protože našim chlapům končí mistrovství světa ve fotbale. No, ale to už ona... nebudou žádný výmluvy, víš?
1: No ale já vám teď řekne, kdo hraje finále zítra, že jo?
0: Argentina?
1: No a?
0: Protože tam hraje Messi.
1: No a?
0: A nevím.
1: No neví. Tak já vám to připomenu. Už dneska se hraje od 23 hodin Francie, Anglie, zápas o třetí místo. Může to znít prestižně, ale týmy vlastně ten zápas ani moc hrát nechtějí. Možná nenastoupí plný sestavy. Zítra v 9 večer Španělsko, Argentina. A co je zajímavé, tak prej průměrná cena vstupenky na tohle finále je 250 tisíc korun.
0: Kolik?
1: Viděl jsem včera nějakého Argentince, ten prodal auto, aby mohl na to finále, prej jeho manželka si vystěhuje z bytu, ale jemu to jedno, chce vidět Messiho, jak zvedá pohár.
0: Chlapi, já vám nerozumím, fakt. Ale hele, ať už to vyhraje kdokoliv, dobrý, holky, ženy, dívky, my musíme sobě, jak se říká ženy sobě. Přežili jsme to s těma našima chlapama, protože už se nemají na co vymlouvat a zase se budou věnovat jenom nám.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
3: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
4: Partners Banka.
3: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
5: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
5: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
5: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
5: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
12: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
11: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
12: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
11: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dobrá Lady Gaga, Hit Radio stále s vámi. Doufám, že se máte krásně. Muž strávil 33 let na ostrově sám, protože nechtěl s nikým mluvit. Jmenoval se Mauro Morandi, přistál na ostrově Budeli v 80. letech, zahodil vlastně všechno, co nepotřebuje a žil tam velmi spokojeně. Než ho teď vyhnali úřady, no. Úředník, který podepsal jeho vystěhování, by měl dostat zákaz vstupu na jakoukoliv pláž. Vyhodit 82-letého starce z jeho ráje do světa sociálních sítí, umělé inteligence, to je prostě vrchol nevkusu.
1: To je grázl, opravdu, ale no. Ne, teď to myslím vážně, ale zamyslete se, jestli jste někdo takovou myšlenku neměl, jako já se na to tady na všechno vykašlu, jedu někam, jasně, kde nepotřebuju peníze, nepotřebuju vlastně ani tu střechu nad hlavou, budu, aha, bydlet na pláži, budu jíst kokosy a ulovím si nějakou tu rybičku, že jo? Každý nad tím přemýšlel chvíli.
0: Já bych tě chtěla vidět chytit rybičku, ty jsi maximálně chytil verlibu nebo borba nějakou kaš na mě.
1: Já bych ji chytil holejma rukama. Takhle ti to ukážu, ale posluchači to nevidějí.
0: Každopádně Mauro je asi jediný člověk na světě, který úspěšně ghostnul celou lidskou rasu na 3 dekády. Ach jo, vyhodit ho, vyhostit ho. A nebože, pojďme hrát. Avicii, Without You. A taky Jeleni všude zdejší. Hezké dopoledne.

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnátek.cz.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
0: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
5: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
6: Vážení rodiče, zanechte dítka kouzelným hrám a stavte se za námi na skleničku osvěžujícího vína či bublin. Vinařství Kněží Hora ze Bzence. Rádi vás pohostíme. Vinařství Kněží Hora CZ.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
8: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
1: CZ.

0: investicích z roku 2024 může kromě strojvedoucího i systémová chyba ministerstva dopravy. Podle návrhu zprávy drážní inspekce nebylo kvůli rozhodnutí rezortu možné aktivovat zabezpečovač, který mohl neštěstí zabránit. Ministerstvo se k věci zatím nevyjádřilo. Při nehodě tehdy zahynuli 4 lidé a škoda přesáhla 150 milionů korun. Týden u moře sice pořád láká, nejnovější cestovní trendy ale favorizují takzvanou pomalou dovolenou. Lidé stále častěji vyhledávají dlouhé a klidné pobyty, které jim umožní poznat vybrané místo opravdu autenticky. Žebříčku měst ideálních pro tento styl relaxace aktuálně vládnou asijské metropole v čele s japonským Kjótem a Fukuokou. Skvělé body ale sbírá také Portugalsko. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes na mistrovství světa zahrají o bronzové medaile. Oba týmy se oklepávají z hořkého semifinálového konce. Angličané navíc chtějí soupeři oplatit porážku ze čtvrtfinále minulého šampionátu. Zatímco Francouzi útočí na třetí medaili z mistrovství světa v řadě, Anglie bojuje o teprve druhý bronz v historii. Kvůli náročnému programu se v sestavách obou celků dají čekat změny. Zápas začíná ve 23 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: V plném proudu je v Brně sezóna letních kin. Navštivte třeba nádvoří radnice Brna středu, zahradu Vili Levber nebo prostor u Janáčkova divadla. Seznam promítání najdete na webu letňáky.cz/Brno. Třeba tuto neděli se můžeme od 10:30 večer těšit na nádvoří radnice na francouzskou komedii Šťastná hvězda z Brna Jitka Valášková.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
0: Dnes očekáváme převážně oblačno, odpoledne také přehánky, případně i bouřky. Odpolední maxima a hlavně na Moravě až na 30 stupních Celsia.
2: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
3: Hezké dobré dopoledne, 2 minutky po 11. Je tady vaše nejoblíbenější víkendová hodinka, protože tady máme hity na přání k vaření. Už teď nám pište na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi, takové typicky české příjmení, jo? Co chcete zahrát, co dneska vaříte, kuchtíte, pečete, smažíte nebo zaděláváte na buchty, dejte vědět, protože 60 minut budete vy rozhodovat o tom, co náš playlist zahraje. Katy Perry, Maroon 5, o to jste si napsali dneska během dopoledne, tak vám to zahrajem, no a co bude dál, tak je na vás, pište si.
2: Hit Radio City Brno.

0: Maroon 5, Memories. Hity na přání k vaření jenom podle vás 9 minutek po 11. Hezké sobotní dopoledne. Posloucháte Hit Radio a my jdeme dál plnit vaše přáníčka, ale tentokrát mi to prosím odpuste, protože někdo velmi důležitý v mém životě, kdo je starší o pár let, měl narozeniny. A je to moje sestra.
1: Já myslel já.
0: Ale prdlačku, na tebe jsem zapomněla, ale na ségru ne. Každopádně, moje ségra Péťa, roková zpěvačka, skvělý člověk. My jsme každá vlastně úplně jiná, máme stejnou krev, ale zároveň vlastně jsme stejný. Takže ségra, jestli tohle právě teď posloucháš, protože si myslím, že posloucháš, jelikož tě naše mamka veze dneska někam na nějaké překvapení, kam jsem bohužel nemohla jít s vámi, protože pracovní povinnosti jsou tady v rádiu a potom ještě mimo éter, tak si to užijte a přeju ti ze srdce všechno jen to nejlepší, nejkrásnější, hlavně zdravíčko, krásný vztah, lásku, skvělou rodinu tu už máš, i když jsme někdy takový crazy, jak se říká. A můj kolega Filip má taky něco na srdci.
1: Já přeju taky všechno nejlepší. My se sice osobně neznáme, ale kdo je blízký Leonce, tak mě taky. Takže hlavně zdraví, ono to zní jako kliše, ale je to důležitý.
0: Yeah.
1: Lásku, skvělou náladu, do příštího života trochu lepší sestru. No a samozřejmě užít si ten dnešní skvělý narozeninový den.
0: Já tě zabiju, Filipe. Fakt, já ti příště ten mikrofon vypnu. Každopádně, ségra, nevěděla jsem, jaký song vybrat, jo? Ale tematický prostě. Sister Sledge, We Are Family. Mami, ty jeď opatrně za tím volantem, dejte si to tam na hlas tom autě. A samozřejmě, přátelé, kamarádi, naši milí posluchači, i tenhle song je pro vás, protože sok, sok v lásce, ale
1: tak song je ponožka, pro vás. Jo, sok.
0: Ty buď ticha, už ti vypnu ten mikrofon.
1: Ponožka.
0: Ale chtěla jsem vám, našim posluchačům, taky říct, že my jsme jedna velká hudební familie. Tak We Are Family právě teď. Jsme Hit Radio. A teď si pište fakt, co byste chtěli zahrát, jo?

0: Feels like I'm falling in love, Coldplay, 11:45. Hezké dobré dopoledne. Normálně mi ségra volala a plakala mi do telefonu. To bylo tak hezký, když někoho jen tak překvapíte, aniž by to ta druhá polovička čekala. Tak tohle přesně můžeme udělat i my tady pro vás. Napište si na 777-937-777, koho chcete pozdravit, komu chcete udělat radost, co dneska vaříte, baštíte, a k tomu nám napište song, který byste rádi slyšeli, tak jako to udělala tady naše posluchačka. Zdravíme rádio, nebo zdravíme Hit Radio, prosím o zahrání písně od Marka Ztraceného pro moji milovanou ženu Peťulku, od manžela Milouška. Dneska máme hovězí gulášek, tak tam bude, koukám, veselo, tak určitě Máru Ztraceného zahrajeme. Taky tady píše Lenka, ahoj Leonko, moc tě zdravíme, prosím zahraj cokoliv od Marka Ztraceného, těšíme se na leteckou pláň. Normálně mi dneska ten mikrofon vemte od pusy. Každopádně bylo by to pro všechny posluchače a fanoušky Marka Ztraceného. Tak jo.
1: Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj.
0: Hej, hoppa!
1: Laj, laj, laj, laj, laj, laj.
0: Tak přesně tohle si dáme za moment. Marek Ztracený, dvě láhve vína, taky Poetika a nebo spousty další skvělý muziky. Napište si o ten váš song.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně. Krátíte. Absolvujte školu smyku na novém Polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
3: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní

0: okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: Zaostřeno na region.
5: Jak mohou do budoucnosti města Kuřim promluvit místní, jak se promění zdejší náměstí, kam poputuje nejvíc peněz a kdy bude toto malebné jihomoravské město ideálním místem pro život. To i mnoho dalšího se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským, také na našem webu a na iradia.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
9: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
8: Hotel Pegas.cz.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

pokud chcete volat, volejte právě teď 800 937 937, hit na přání k vaření jenom podle vás. Volejte. 800 937 937.

0: Neskutečně pozitivní song Vanessa Amorós je Absolutely Everybody's Eteru Hitrádia. Hezké dobré dopoledne. A někoho z vás bychom rádi teď na telefonu. Halo, halo, kdo tam? Halo, halo. Boudo Budko, ozvi se. Dobře, bereme někoho dalšího, takže se ptám, koho teď máme tady. Hezkou sobotu. Halo, halo.
1: Halo.
0: No halo, jedeme živě.
1: Jedeme živě, děkuji. Jo, já jsem si to velmi přepoznal, děkuji.
0: Kdo tam?
1: Tady Gabriel, jedeme nahoru, tak jsme si chtěli něco takového na túru.
0: Ale dotnout. Gabriel je strašně krásné jméno, já žádného Gabriela neznám.
1: No, vidíš to?
0: No to je skvělý. A jaká je posádka v autě?
1: Mám tady brachu, synovce a ještě jednu holčinu.
0: A jak se jmenuje brácha? Taky Gabriel.
1: Ronald.
0: Hele, kluci, děláte si ze mě srandu teď.
1: No, neděláme.
0: Filipe, já mám normálně Ronalda, ne Kristiána teda, ale Ronalda a Gabriela právě teď v éteru. Já neznám žádnýho Ronalda a žádnýho Gabriela, kluci, vy jste hustý.
2: To je dobrá dvojka teda. RD, Ronaldo, Gabriel. A to je i taký fotbalový jméno, kdyby to spojili kluci dohromady. Já vím, že to je Ronald, jo? Ale kdyby to byl prostě jako Gabriel Ronaldo. Nový
0: ty brďo, kluci,
2: víš?
0: Normálně nový fotbalista. Gabriel Ronaldo. Jo. Teď jsme vás tady...
1: Ale jako... Ne, nebudeme brát Kristiánovi slavu, to ne.
0: Dobře, ještě byste pak byli slavnější duo. Každopádně, kluci, co vám zahraju?
3: Max Verstappen.
1: Max Verstappen tady, synovec požaduje.
0: Koho? Česky na mě.
1: Uslyšeno.
3: Max Verstappen.
1: Max Verstappen, nevím, co to je.
2: To se myslím, nebudeme mít.
0: Tak, já
2: samozřejmě
0: asi...
2: Leonka ví, že to je jeden z nejlepších závodníků Formule 1, ale to i tu skladbu tady nemáme určitě teda, to vím.
1: Wow.
0: Vy mi dáváte tak něco jiného.
1: Tak něco jiného, tyjo. Teď mě to, já jsem překvapený, že jsem se dovolal, takže...
0: To jsme rádi. Udělali
1: něco,
0: jste nám lepší den.
1: Nahoru. Necháme to na vás.
0: Ježiš, to je úplně to nejhorší.
2: To máme nejlepší, viď?
0: To já nemám
1: takže
0: ráda.
1: Takže mám rád hory od Marka Ztraceného.
0: Teď Marka jsme teď hráli před chviličkou.
1: Mám rád hory? Ne, tak něco... Počkej, to je to Marek Ztracený?
0: No, Marka jsme hráli, tak něco jiného. Co ještě rádi posloucháte? Je to těžký, co takhle narychlo a ještě živě v éteru. Kluci, čas nám běží. Tik-tak.
1: Dobře.
2: Ale tak hele, sorry, že mám rád hory, není Marek Ztracený, pozor, to je opět Radeček.
0: To je opět Radeček.
2: No, takže to můžeme dát. Já jsem to právě hledal.
0: Tak to dáme.
1: Dobrý, tak moc díky.
0: A pro koho to bude?
1: No, pro celou naši posádku, pro všichni, kdo poslouchají a jdou nahoru, no.
0: Kluci, vy jste od někud z Moravy, že?
1: Jasně.
0: Já to slyším. Každopádně díky za váš telefonát i za vaši energii, protože jste super. Prostě duo Ronald Gabriel, neskutečný. A díky vám znám konečně českýho Ronalda a českýho Gabriela.
1: Super.
0: Kluci, mějte se krásně. Užijte si dovču, ahoj.
1: Ciao.

0: Za 2:45. Stále hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Chtěli jste divokýho Billa, bude taky Pink, Rose, Bruno Mars a jejich Apaté. Tady Anička z Českého Krumlova. Ahoj Leonko, prosím, zahrála bys nám pro naše dětičky, které dneska mají dětskou párty oslavu narozenin. Apaté budeme grilovat a moc rádi vás posloucháme. Samozřejmě, že zahrajeme. No a ještě doplní David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Tohle všechno do pravého poledne a potom už se přehoupneme a bude krásné sobotní odpolko s Eterem. Nebo s Eterem, já jsem chtěla říct, s Hitrádiem. Filipe, pomoc! Mně to prostě dneska není souzeno, abych tady s vámi byla, abych si tady s vámi dneska povídala, protože se mi z toho zamotá jazyk.
1: Víš co, někde v jednoduchosti je krása, takže to zkus třeba shrnout do tří vět.
0: To nejde, když tady máš SMSky od posluchačů a chceš vlastně splnit nejlépe to hudební přáníčko všem našim posluchačům, což prostě není v našich silách, takže to beru vždycky takovou namátkou. A když jsem chtěla říct Hitrádiem, tak řeknu s Eterem, no.
1: S Eterem to nevadí. Když si to vemeš, fotbalisti berou miliony, desítky milionů, miliardy a taky třeba někdy pokazí nějakou přihrávku a někdy nemají den, takže ty si to můžeš dovolit stoprocentně.
0: To je hezký.
1: My ti to samozřejmě promineme a pustám nějakou tu muziku, ať ať je dobrá nálada, ať tě nemusí poslouchat ty lidi chvíli.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
4: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
5: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
6: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
5: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
6: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
5: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
7: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
8: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
9: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
2: Franto, což to zaskoupil?
3: Zavařovací hrnec.
2: A co budeš dělat?
3: V létě okurky, v zimě svařák.
4: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu

0: Krásnou sobotu je pravé poledne a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Vláda patrně podpoří plošný zákaz mobilů a další elektroniky ve školách. Novela školského zákona pochází z dílny premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy. Kabinet ANO, SPD a motoristů by k ní měl na pondělní schůzi zaujmout kladné stanovisko. Jediný, kdo se v připomínkovém řízení postavil proti, je dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je zákonná regulace nadbytečná, protože školy mohou mobily omezit už teď ve svých řádech. Týden u moře sice pořád láká, nejnovější cestovní trendy ale favorizují takzvanou pomalou dovolenou. Lidé stále častěji vyhledávají dlouhé a klidné pobyty, které jim umožní poznat vybrané místo opravdu autenticky. Žebříčku měst ideálních pro tento styl relaxace aktuálně vládnou asijské metropole v čele s japonským Kyotem a Fukuokou. Skvělé body ale sbírá také Portugalsko. A pojďme také na fotbal. Druhá porážka v rychlém sledu. Sparta v generálce na závěr soustředění v Rakousku po prohře s Bialystokem utrpěla debakl 1-5 s dánským Norčelendem. Českého vícemistra poslal v posledním přípravném utkání rychle do vedení Adam Ševínský. Třetí celek minulé sezony dánské ligy však skóre ještě do pauzy 3 góly otočil a po změně strance prosadil ještě dvakrát. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Tento víkend vrcholí v Brně Šarivari. Filmové ozvěny Karlovarského festivalu představují to nejlepší z letošního 60. ročníku přehlídky. V kině Skala Letňák Janáček v kulisách zadní terasy Janáčkova divadla nás v sobotu čeká dokument o Báře Basikové a v neděli film Sex a smrt v kempu Miasma z Brna Jitka Valášková.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Milé počasí tady pro vás máme. Podle předlohy Leony Děnděši bude proměnlivá oblačnost. Měly by jedné přechodny také přehánky, takže pokud pojedete na výlet, vemte si deštníky, večer mohou být také bouřky, takže nenechávejte třeba prádlo venku, to by vám mohlo zmoknout, ale odpolední teploty až 30 stupňů Celsia, hlavně na Moravě.
2: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
3: Ráno jsme zvládli, dopoledne jsme zvládli, teď už vám přejeme krásné odpoledne a hlavně dobrou chuť, pokud právě obědváte. Před námi je spousty skvělých hitů, Nelly Furtado a nebo Queenie. Show must go on právě teď. Tak hezkou sobotu.
2: Hit Radio City Brno.

0: Krásné sobotní odpoledne, Hit Radio stále s vámi. Doufám, že se máte krásně a nechte si chutnat, pokud právě obědváte. My tady pro vás máme tip na to, jak se vlastně nepohádat na dovolený. Plánujte společně, ale úplně jako reálně, jo? Žádný takový pohádkářství, ale reálně. Řekněte si předem rozpočet a co chcete dělat. Na to jsi docela odborník ty, Fildo, protože ty jsi taková chodící kalkulačka. Taky vyřešit křivdy předem. Není to ideální čas na to vyčítat si, co kdo o Vánocích řekl u tchyně, prostě nebo někde. Rozdělit si povinnosti, kdo zařídí ubytko, kdo vymění peníze a tak dále a tak dále. Ale hlavně spolu nebuďme, prosím vás, na těch dovolených non-stop, jo? A nečekejte, že dovča napraví váš vztah, protože život není romantický film, ale takovej funny sitcom o 15 řadách.
1: No s tím rozpočtem sice si měla pravdu, ale většinou to skončí u toho, tak jsme na dovolený, ne? Tak si dáme za těch 25 euro ty špagety carbonara, jako za 600 korun, samozřejmě jedna porce, to je strašný. A tak tady to je hezký v té uličce, jo, takže většinou ty plány o rozpočtu stejně jako nevycházejí. To by si člověk musel vzít hotovost,
0: ano.
1: Nesměli by brát karty, potom by to dodržel, jo,
0: je to tak.
1: Ale takhle je to bohužel taková trošku past.
0: Mám to úplně stejně, protože říkám, hele, tak jednou za čas si to můžem dovolit, pojď. Tady, jak se říká, vyhodíme si z kopítka, takže možná to někdo z vás má podobně, dejte vědět. My vám posíláme další skvělou muziku.

0: máme tady příběh, který napsal sám život. Ty bláho. Mladá paní z Anglie si zašla na záchod, protože jí bylo tak trošku špatně. Na tom není nic divného, ale ona tam porodila dvojčata? To vážně? Prý to byl děsný fofr a to ani nevěděla, že je těhotná, což mi přijde úplně úlet, že prostě žena neví, že je těhotná a ještě vlastně čeká dvojčata. Neskutečný. Každopádně nedokážu si tohle vůbec představit, nevím, jestli to chápete vy. Obě děti zdravé a úplně v pohodě, což je naprosto teda skvělý. Jen ona a manžel jsou asi malinko v šoku. No tak to se ani asi moc nedivíme, co si budem. Chuděrka ani si nestačila užít takové ty předporodní měsíčské fyzické přípravy, i když možná holky, my se teď budeme bát jít na toaletu, z každé naší cesty na toaletu. Co kdyby náhodou nám nedošlo, že třeba čekáme miminko, co?
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City Brno.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
5: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
6: Na pořádný gastrozážitek.
5: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
6: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
5: Pivo pro holky i kluky.
6: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
5: Pivní stáj v Brně na Veveří.
7: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberg. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilbergu i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
8: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
9: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
8: Hotel Pegas CZ.
10: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Rádio.
2: Každý

Hit Radio stále s vámi, krásnou sobotu. Polovina července za námi, je 18.7. Tak je čas na to, aby se zkazilo počasí na zbytek léta, ne? Po sobotě totiž zase přijde zima a bude tak trošku pršet, takže rozhodně pláštěnky, deštníky, když pojedete někdy. Protože co by to bylo za červenec v Česku, aby půlka nepropršela, že jo? Zrovna když budeme mít dovolenou, já budu mít dovolenou nebo dovolenou, na 3-4 dny chci někam vypadnout, a že někteří z vás ji určitě máte o něco delší než já. Tak prosím vás, nenechme se rozhodit, aspoň nebudeme muset zalévat kytičky, zahrádky. A nebojte, říjen má být krásný. Takové to babí léto.

0: Sobotní odpoledne v proudu posloucháte Hit Radio, s vámi stále Lea, ale je nejvyšší čas si říct naslyšenou. Já se s vámi loučím pro dnešní den, těším se zítra v 7 hodin ráno, pokud možno buďte s námi na značkách. Posílám ještě pár skvělých hitů a potom už si ten den užijte podle svých představ, dělejte to, co máte rádi a pokud možno, tak zůstaňte samozřejmě na vlnách Hit Radia. Ahoj!
1: Hit Radio City Brno. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
3: Partners Banka.
2: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Od výkopu až po klíč. Co to je?
7: To je Stalpe.
6: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
8: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
9: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude je fajn.
12: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
13: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
12: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
13: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
12: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Přeju vám krásné popoledne, máme tady za 2 minuty 13. hodinu a přicházíme s dopravním servisem. Dva autobusy s cestujícími se srazily dnes okolo 9. hodiny a 30. minuty u Olexovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo asi 40 lidí, z toho 10 má zranění středně těžká a těžká. Tak toliko samozřejmě z místa, ale budeme vás informovat, protože o tom samozřejmě víme. Pojďme se podívat, jak to vypadá s další situací na silnici a kde se co děje. V Brně na Bítěžské ulici ve směru z centra u sjezdu z Jihlavské zasahují záchranné složky u havárie osobního auta. Mimo komunikaci počítejte s omezením. Taktéž v Brně na křižovatce ulic Jedovnická a Bělohorská šetří policie havárii motorkáře, tak počítejte s omezením. V Brně v Jihlavské ulici u křižovatky s osobou šetří policie u střetu dvou osobních aut, počítejte s kratším zdržením. No a na Břeclavsku v Hustopečích na křižovatce ulic Javorová a Komenského zasahují záchranné složky u střetu osobního auta s cyklistou. Projíždějte opatrně. Přeju vám šťastnou cestu do vašich cílů.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Ahoj, tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které 100% věřím. No a

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City Brno.
1: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dva linkové autobusy s cestujícími se srazily dnes okolo 9:30 u Olexovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo asi 40 lidí, z toho 9 má zranění středně těžká a těžká. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, je uzavřená. Sečení luk každoročně ohrožuje tisíce mláďat volně žijících zvířat, proto je dobrovolníci po celé republice i letos pomáhali myslivcům a zemědělcům zachraňovat. Pokračuje vedoucí projektu Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
2: Zatím nejsou známa čísla a statistiky za všechny spolky, nicméně za naši lokální skupinu působící v jižních Čechách už máme jasno. Letos jsme zmonitorovali, vynesli nebo vyhnali na 1500 srnčat a démčat.
1: Kromě toho také desítky zajíčků a také označili mnoho hnízd, ať už drobné pernaté zvěře nebo hnízd pěvců. Palestinské vězně mají střežit krokodýly. Plánuje je k ostraze vězněných Palestinců využít izraelský ministr vnitřní bezpečnosti. O záměru informují izraelská média s tím, že vláda už udělala první krok, který by takové využití krokodýlů umožnil. No a tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 6-4, 6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chin-wen z Číny do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Klarou Tausonovou z Dánska. Ta zdolala naši Sáru Bejlek.
3: No a pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím. Dnes nás čeká proměnlivá, spíše velká oblačnost s lokálními přeháňkami nebo bouřkami. Později večer začnou srážky ubývat a teploty 27 až 30 stupňů Celsia, takže ano, opravdu větráky jsou třeba, protože dneska je zase jako v prádelně.
0: Hit Radio City Brno.
3: No a my vstupujeme do další hodiny, pokud se těšíte třeba na song od Shakiry nebo Sunrise Avenue, tak je tady máte právě

Tak tohle to byla malá exkurze Šakej do zoologické zahrady Zoo ve vysílání Hit Rádia City Brno. No a já když kouknu do kalendáře, tak tam vlastně se dnes o sváteční místo a sváteční pozici dělí hned čtyři. Drahomíra a Drahomír. No ale Draha může být Draha a nebo třeba Mirka a u Drahomíra je to úplně stejné. Buď je to Drahoš, nebo je to Mírek, prostě nevím, jak mu říkáte. V každém případě gratulujeme, pokud máte narozeniny, velká gratulace i vám. No a dneska mimochodem a mimo jiné je taky Světový den naslouchání. Tak pokud budete a vydržíte naslouchat Hit Rádiu City Brno až do 18. hodiny, tak já budu moc ráda. S vámi Renata Růžová, teď už posílám další song. Miles Smith, Nice to meet you.

0: Tak musím říct, že mě sousedka připomněla, že je festival Colors of Ostrava, protože mi dávala klíče, jestli bych jí krmila kočky. Tak 4 dny krmíme kočky s dětma a sousedka odjela na Colors of Ostrava. Já jí tiše závidím, nicméně musím říct, že dovolit si Colors je vlastně takové malé Chorvatsko v Česku, si myslím, protože je to opravdu velká darda, když se má třeba celá rodina vydat na tenhle ten 4denní festival, tak je to fakt docela mastný, si myslím. Ale dali si to jako dárek, možná i vánoční, mají tam kde přespat a udělají si to moc hezký, takže ano, dá se říct, že je to taková malá dovolená. No a my se tam společně podíváme taky, jak to tam vypadalo a vůbec, kdo je letošní nejdražší hvězdou, tak o tom ve vysílání Hit Radia City Brno.
1: Potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Zaostřeno na region.
4: Jak mohou do budoucnosti města kuřem promluvit místní, jak se promění zdejší náměstí, kam poputuje nejvíc peněz a kdy bude toto malebné jihomoravské město ideálním místem pro život. To i mnoho dalšího se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským. Také na našem webu a na iradia.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
9: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
9: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si

0: Hamburger-Pommes-Frites nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Profesor Green, Emily Sande a Read All About It. No a já vám teď chci všechno zase říct pro změnu o něčem úplně jiném. Nemusíte to číst, ale já vám to budu povídat. A to je o akcích, které se o tomto víkendu dějí. Tak jednak hudba na Vinicích, ta je tady samozřejmě dlouho o víkendu. Je to velký letitý projekt, můžete mrknout a třeba se tam chystáte. Taky je Mendel Festival, tam se chystáme my, náš tým, protože Hit Radio City Brno pro vás bude právě z tohoto festivalu vysílat živě, a to mezi 14. a 16. hodinou. No a kam bych vás chtěla speciálně pozvat já, protože to je moje velká láska, a tak je to miroslavské Meruňkobraní. Ne tak to miroslavské, ale Meruňkobraní vůbec, protože já jsem obrovský milovník meruněk. To, co normální lidi by nezvládli, tak já 5 kilo meruněk klidně spořádám na posezení a nic mi z toho není. Někteří by nestíhali vůbec dobíhat, ale já to mám prostě úplně jinak a meruňky zbožňuju. Jsem teda moc ráda, že letos poprvé v historii nám naše domácí meruňka zarodila. A já už teda řeknu vám, že meruňky ne, že nemůžu ani vidět, ale už si říkám, tak už by to i mohlo stačit. Nicméně, pokud se vydáte na to miroslavské meruňkobraní, tak co tam dneska ještě stihnete, když sebou hejbnete, tak dokonce volbu meruňkového nebo knedlíkového krále, meruňkovice roku, marmeláda roku ve 14 hodin, takhle ta soutěž a vyhlašování výsledků soutěží na hlavním pódiu. Taky kapela Opět a Radeček, já jenom vyberu něco, co mě tady zaujalo, protože ten program je bohatý a je snad až do samé půlnoci. Taky Tabák, Kabát, Revival, divadelní a kaskaderská společnost Štvanci. No a i zítra je tam program, takže můžete třeba si vychutnat komentované prohlídky zámku nebo tam zajít na baviče Milana Pitkina a nebo na koncert Františka Neda. Pokud se vydáte do tohoto krásného kraje do Miroslavy, tak rozhodně se tam máte na co těšit.

0: jsme tady dnes vzpomínali, že v 9.30 dnes dopoledne u Olexovic na Znojemsku se srazily dva autobusy s cestujícími a zranilo se asi 40 lidí. No a právě na této trase se dnes a denně pohybuje naše zlatá kolegyňka Jitka Valášková a nechybělo moc a byla taky v jednom ze dvou autobusů, ale díky bohu se tak nestalo a mohla pro nás připravit následující reportáž, kdy se ptala tiskové mluvčí jihomoravské policie Petry Hrůzové, jak vypadá aktuální situace na místě.
1: Na místě se čeká na vozy, které budou autobusy vyprošťovat. Na místě už není ani jeden zraněný. Ti, kteří byli převezeni k lékařskému ošetření, jsou odvezeni, takže na místě zůstává policie i hasiči. Pomalu odjíždí záchranka. Ale silnice je stále uzavřena a ještě nějakou dobu uzavřena bude. Objízdná trasa je přes Borotice a Božice, z druhé strany přes Miroslav.
0: Jitka se ptala také, jaké byly příčiny dopravní nehody.
1: Příčina je zřejmě to, co jsme tak jako dvou kolegové z dopravní policie z nehod zjišťovali, tak řidič jedoucí od Brna po hlavní silnici směrem na Znojmon čelně narazil do boku autobusu, který vyjížděl z vedlejší komunikace. Dechová zkouška byla u obou řidičů negativní.
0: A bude vás taky zajímat, kdy bude silnice průjezdná?
1: Doufáme, že třeba do 15 hodin by autobusy mohly být odtaženy.
0: Takže děkujeme moc Petře Hrůzové, mluvčí jihomoravské policie. No a samozřejmě velké díky taky, že Jitka Valášková nebyla v daném místě tam, kde naštěstí být neměla. Hitradio.
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve Snapbackslize amerického fotbalu. Finálový Tipsport Czech Bowl se koná v Nice, kde Gladiators nastoupí proti domácím Knights. Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července o 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nice. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
5: Pivotéka Betelné škopek má teď nově Betelné e-shop. Na výběr máme z několika set druhů piv, které nejednomu gurmánovi napáchají blaho v kuše. E-shop Betelné škopek.cz ti nově doručí pivní zážitky až do pohodlí domova. Hoď vočko na www.betelné-škopek.cz nebo se zastav přímo u nás OC Kaštanová. Pivotéka Betelné-škopek.cz.
3: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio City Brno.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
7: Matracezahubičku.cz.
3: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Tak tento by stál hodně. Robbie Williams a song s názvem Feel. Ano, ano, dlužím vám informaci o tom, kdo na Kalso Ostrava patří letos k nejdražším hvězdám. Tak zkuste si tipnout. Já vám napovím, že se letos vracejí po 4 letech, ale za tu dobu udělali neuvěřitelný skok dopředu, obrovsky vyrostli a jsou tak nejdražší kapelou v historii festivalu vůbec. No, tak pokud si myslíte, že jsou to 21 Pilots, tak máte pravdu. Ceny nejsou veřejnou informací, ale jsou to vysoké stovky tisíc až miliony eur. Další velká hvězda, jako je třeba Teddy Swims nebo Lorde, tak oba interpreti mají v Česku premiéru. No a není samozřejmě z levného kraje ani Moby, který je zpátky v Česku po 17 letech, a taky zpěvačka LP, kterou mají rádi snad všichni na světě. No tak toliko malý výběr z toho nejdražšího a možná i nejlepšího z festivalu Karlsov Ostrava. No a teď už zase zpátky sem do vysílání Hit Rádia City Brno. Kate Ryan, Decision Day. Naši.

0: kilometr ve směru na Prahu, tam dejte pozor na nepojízdný motocykl na Krajnici. No a my už jsme tady vzpomínali i dopravní nehodu, která se stala u Olexovic na Znojemsku, zranilo se 40 lidí, snad brzy by měla být silnice už průjezdná. Přejeme vám šťastnou cestu do vašich cílů.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Mladé sportovní talenty čekají v Pardubicích lepší podmínky. Připravuje se totiž rozsáhlá modernizace venkovního sportoviště, sportovního gymnázia. Pokračuje radní Josef Kozel.
8: Můžeme výrazně zmodernizovat celý venkovní areál a předpokládám, že bude sloužit nejen studentům školy, ale i dalším sportovním aktivitám. Nová sportoviště vytvoří kvalitní podmínky pro každodenní trénink i pořádání sportovních akcí a představuje investici do budoucnosti mladých talentů v našem kraji.
7: Celkové předpokládané náklady se vyšplhají na 37 milionů korun. Bouřka se silným větrem si situaci přibližně 20 lidí ze 4 objektů v okolí hořící budovy baťovském továrním areálu ve Zlíně. Dnes ráno se do nich mohli vrátit. Hasiči rozsáhlý požár výškové budovy se sklady a kancelářemi likvidují 10. dnem. No a nováčka první ligy Artis Brno posílil švédský fotbalista Adam Karlén, který přišel z nizozemského klubu Excelsior. 26-letý hráč je podle klubového webu typickým defenzivním záložníkem. Může nastoupit také ve středu obrany.
0: A pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím. Dnes nás čeká proměnlivá, spíše velká oblačnost s lokálními přeháňkami nebo bouřkami. Později večer budou srážky ubývat, ale teploty vysoké, 27 až 30 stupňů Celsia. Tak já doufám, že to počasí nám vydrží, zejména tehdy, když máme živé vysílání z Mendelu festivalu. Přepojujeme už za okamžik.
5: Právě přepojujeme do mobilního studia Hit Rádia City Brno.
9: Tak ještě jednou hezké odpoledne s vámi v tuhle chvíli, a to až do 16. hodiny, Petra Roušár z univerzitního kampusu v Bohunicích, kde se koná další ročník Mendelfestu. Spousta muziky, spousta přednášek, rodinná atmosféra a to všechno během celého dnešního a zítřejšího dne. Já už tu mám prvního hosta hned ze startu, s tou druhou hodinou jsem moc ráda, že souhlasil, že za námi do našeho stanu, právě v naší rodinné zóně, přijde Albert Černý z Lake Malawi. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Můžeme si tykat.
10: Ano, děkuji.
9: Já jsem starší, děkuji. Že
10: mám radost.
9: Albert, vypadáš, promiň, unavený, teď jsem,
10: ano,
9: si to uvědomila.
10: Já jsem dojel z Třince vlakem, protože my jsme na chatě, jsme tam s Bárou, s Pejskem a chystáme se s kapelou, že tam budeme i nahrávat, takže já teďka strávím 14 dní v Beskydech a jel jsem vlakem a zbytek cesty byla výluka, takže jsem jel taky autobusem z Přerova.
9: Stopem.
10: Takže jsem trošku unavený, ale na koncert se strašně těším.
9: Kolik začínáte dneska?
10: 16.30.
9: 16.30, takže doražte, čas ještě je, počasí je taky víceméně ideální. Ty jsi tady nakousl, že máte teďka základnu u vás na chalupě a že tam budete i nahrávat. Mm. Máš tam jako studio udělaný?
10: Jo, já tam mám klavír z druhé ruky, mám tam nějaké mikrofony, mám tam kytary, basu, takže super.
9: Takže jako kapela tam bude spát, uděláte si tam takovou základnu.
10: A Bára slíbila, že

0: něco uvaří.
1: Ty, hele, ty říkáš, zmiňuješ svou ženu. Já jsem se teda dočetla a teď nevím, jestli to je drep, že budete rodiči brzy.
0: Ano, budeme.
1: A kdy to bude?
0: Přelom září říjen.
1: Takže už brzo, takže chudák, nenuču tam moc vaří. A tam už musí chodit úplně unavená v tom horku, je to tak?
0: Tam je totiž chládek, v těch starých chalupách bývá chládek.
1: To je pravda, že to a... Takhle, když jsme teďka v té rodinné zóně, koukáš víc po dětech? Po těch kočárkách?
0: Já koukám po těch kočárkách, protože který kočárek je nejlepší, který by se měl pořídit. Teda my toho ještě moc nemáme, jo, takže jsme úplně, takový víc minimalisti.
1: Já ti úplně rozumím, že já na to vypadám, ale mám doma malé dítě, jakože to bude 3 leté a toto mám jako nedávno všechno za sebou. A hele, nechci vůbec strašit, ale ten život se jako hodně změní. Hmm. Bavili jste se o tom v kapele, zvládneš to nějak skloubit všecko?
0: Nevím, no.
1: Musíte tu desku nahrát rychle teďka.
0: Určitě, jo, tak.
1: A aby to tak, budu držet palce, ať je všechno v pohodě. A budete nahrávat, kolik toho je? Bude to celá nová jakože deska?
0: Všechno, mm-hmm, chystáme vlastně na podzim nové EPčko. Mm-hmm. A teďka nám vyšla písnička Let's Cancel the Wedding, ve kterém si vlastně v klipu si zahrála právě i Bára. Je to taková jako narážka na to těhotenství. Mm-hmm. A pak příští rok snad nová deska, ale teďka máme takové 3 písničky, které bychom chtěli dodělat a právě v jedné z nich možná si zaspívá i Dominika Hašková, která s náma vlastně naspívala High Speed Kissing z We Are Domi.
1: Jo, já si pamatuju. Teď přemýšlím, vy jste se na Eurovizi potkat nemohli, ale oni tam byli taky, vy jste tam byli jiný rok, mám to tak nějak zafixované.
0: Jo, nás vlastně spojuje ten eurovizní zážitek, takže svým způsobem i fanouškovská základna, takže myslím si, že když spolu vždycky něco uděláme, tak to má i dobrý dopad,
1: jo.
0: Že si toho někdo všimne i mimo Česko.
1: Jo, to je dobrá úvaha, určitě to tak je. Dneska odpoledne, neříkám večer, 16.30, připomínám čas, zazní nová věc teďka, kterou jsi říkal, že máte nahranou?
0: Ještě ne.
1: Takže máte nějaký playlist takových těch oblíbených?
0: Máme super playlist, takový hlavně, aby to nebylo moc pomalé, protože přece jenom 16.30 je fakt teplo, krásně sluníčko, takže aby se lidi mohli hýbat, tančit a užít si to s náma.
1: Užij si to tady v Brně na Mendelfestu, jak se dostaneš zpátky do Beskyd, prosím tě?
0: Zpátky do Beskyd budu řídit naši kapelní dodávku, která potřebuje do servisu, aby mohla absolvovat další koncerty v létě, 8. srpna zvu do Loun, na Lounské letní vábení a potom hrajeme 29. srpna Uvalně u Krnova a na Vřesině ukončení prázdnin, to je myslím si Ostrava na koupališti, takže přijďte.
1: Přijďte určitě a pokud se vám zdá Krnov, Ostrava, Louny daleko, tak to znamená Brno, tady teďka 16.30 čas je. Albert, i když lehce unavený, tak určitě natěšený, ten adrenalin před koncertem vždycky stoupne.
0: Jo, jako určitě a taková trochu nervozita, tréma je dobrá.
1: Jo, to je pravda. Takže jak se říká, hladový vlk líp běží, tak možná to také.
0: Rozhodně.
1: Albert, děkuji za návštěvu, ať se daří, ať si to tady užijete. Díky.
0: Krásný den, ahoj.
2: Brno živě na Hit Rádiu City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: A my vysíláme živě z brněnského kampusu až do 16. hodiny, protože Mendelfest je to v plném proudu. Mým prvním hostem tady ve stanu Hitrádia City Brno v rodinné zóně byl Albert Černý. To chcete dělat rozhovor s takhle šikovným, milým člověkem. A další šikovný, milý muž je tady se mnou, usmívá se na mě. Je to pan Jakub Carda ze společnosti Společně za hlavního pořadatele. Je to tak, dobrý den.
2: Je to tak, dobrý den.
1: A my jsme tady teďka lavírovali nad tím, kolikátý vlastně je to ročník, protože já myslím, že Hitrádio je součástí teprve 5 let, ale celkově...
2: Je to 11. ročník.
1: 11. ročník. A proč vlastně ten přesun z Mendlova náměstí sem?
2: No, říkali jsme si, že Mendlovo náměstí je, nebo augustiniánský klášter je krásný místo víry a zase kampus je krásné místo vědy, takže se to hodí. No.
1: Dobře, dobře, takže tady ten přesun. Já si pamatuju, že na tom ročníku, kde jsem byla já, to začalo velkým koncertem Evy Farné, byli tam Cool and the Gang z Vopra a my už víme, že bude Albert Černý, Lake Malawi, na co se dál můžeme těšit?
2: Bude Poletíme, Jana Kirchner a nebo Monkey Business.
1: A co se těšíte vy?
2: A já asi na Janu Kirchner nejvíc.
1: Já doufám, že přijde taky Jana Kirchner na rozhovor, máme od ní velký příslib. Co se týká těch odborných přednášek, které určitě táhnou, jsou určeny i pro veřejnost, pořád to platí?
2: Ano, samozřejmě. Vlastně veškerý program je určený pro veřejnost, jo? Proto i festival je bez vstupného, takže jak přednášky, prohlídky nebo dětský rodinný a program. Nicméně jenom vlastně v rámci kapacitních důvodů na některé věci se člověk musí registrovat, ale všechno je pro veřejnost.
1: Na co se opět těšíte vy? Jakou přednášku? Ha, teď jsem vás nachytala trošičko.
2: Ne, tak já samozřejmě ty věci lehce znám, ale mně přijdou vtipné přednášky o trusu. Protože kdybych to řekl lidově, tak jsou to přednášky o vítečem, že? Ale tam ty jsou skutečně jako velice zajímavé, takže ty se mně líbí. Ale mám radost i tady z dětské zóny, jo, která je zase o trošku větší než minulý rok. A jak to tady funguje a děcka si umí vyblbnout. Takže já se na to netěším, protože asi by bylo blbý, kdybych jezdil v malým autíčku, ale líbí se mě to.
1: Já jsem psala spíš jako přednášky, dobře, ale jako maminka 3letého dítěte jsem šťastná, když vidím jakoukoliv akci, kde mohu dítě vypustit a je to zadarmo navíc a opravdu jako tady je co dělat. A genetika, to je samozřejmě to hlavní téma, nebo ten leitmotiv, že jo, bavíme se o Johannu Gregorovi Mendlovi, bavili jsme se spolu už před těmi 4 lety, když jsme vlastně poprvé se viděli tehdy u Velkého skleníku v augustiniánském klášteře. A já jsem přemýšlela, jakou otázku vůbec tak jako napříč pokládat svým hostům a co si kladu vlastně i teď hodně. Je člověk více, podle vás, ovlivněn genetikou anebo prostředím a výchovou?
2: No tak to je věčné téma.
1: A každý na to máme možná trochu jiný názor.
2: Já si myslím, že je to skutečně jako kombinace, jo, takže jestli je to víc genetika, prostředí anebo výchova.
1: A kolik procent byste tomu tak dal?
2: No ne, tak já si myslím, že genetika bude asi nejvíc, přes 50%. Prostředí bude, dejme tomu, třeba 30 a výchova 20. No.
1: Jo, tak asi tohle bych taky podepsala tady tyhle, tak nějak bych došla k podobnému závěru. Pane Cardo, ještě mi dejte webovou adresu, pokud nás teďka jenom někdo zaslechl a říká si, co se to děje, kde najdeme všechny informace.
2: www.mendlje.cz, ale do Google nebo do chatu, když zadáte Mendl Festival, tak... V dnešní době
1: vypadne všechno najde. Potřebné.
2: Ano, nebo do seznamu.
1: Vyjedete nahoru do kampusu a všichni se tady na vás moc těšíme. Já děkuji za návštěvu, ať se daří.
2: Děkuji vám také, nashledanou.
1: Já jedu normálně.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: Dneska to v kampusu v Bohunicích, odkud živě vysíláme až do 16. hodiny, kde probíhá už 11. ročník Mendelfestu. Vypadá tady v našem improvizovaném studiu trošku jako pánská jízda. A já jsem za to ale strašně ráda, protože mým dalším hostem je Olík. Adame, ahoj.
2: Nazdar, Pejtěho, zdravím všechny posluchače Hit Rádia City Brno.
1: Neštvete, že ti tak říkám.
2: Ne, je to úplně v pohodě. Je to,
1: jsem jediná, kdo ti tak v Brně říká.
2: A podle mě v tuhle chvíli už jsi úplně jediná, už mi tak neříká nikdo.
1: Tak promiň, ale ty jsi mi to tak zdůvěřil, když si dávno, mi se to tak zalíbilo, tak kdyby tě to štvalo. Tak,
2: ne, pokračuj.
1: A Adam Olejár je nejenom naším bývalým kolegou a... Teď jsem chtěla říct jako kamarádem, tak jako je mým kamarád, prostě už teďka seš můj kamarád, jak to řeknu.
2: Jo, a tím, jsme dost oficiálně.
1: Tím, že jo, protože mě trochu bojí, ale hlavně je to moderátor Mendelfestu a já jsem tady před malou chvilkou měla Alberta Černýho z Lake Malawi.
2: Tak, fakt úplně takhle v porovnání prostě, se mnou.
1: Ne, no v porovnání s tebou úplně zlatíčko. Ne, vy se tam krásně budete na tom pódiu doplňovat. A z těch kapel, co tam dneska budou, Lake Malawi znáš, máš rád, posloucháš?
2: Hele, vím, jako přiznám se, že vlastně jejich hudbu úplně moc neznám. Vím, že byli na Eurovizi za Česko, ale tam jakoby...
1: Končí tvoje... Jo. Takže dneska taková premiéra možná s něma, budeš překvapený.
2: Jo, určitě, to jo, no. Tak třeba kapelu Poletíme, která začíná v 8, tak tu už jsem uváděl jednou v Chocni. V Pardubickém kraji.
1: A přitom je to ne, ale brněnská kapela, jako jo, protože jejich zpěvák je mimo jiné i malíř a je to takový jako skáčko příjemný, dupavý. Já si myslím, že na ty tady bude full, to je jako hlavní tahák. Koho tam máš dál?
2: Helen, tak když to vezmeme teda úplně od začátku, tak 14.55, za chvíli, pokud jste na cestě, buďte na cestě. Flamenco Pasos de la Veda, budeme tady mít flamenkový brněnský soubor. V 16:30 potom to zmiňovaný Lake Malawi. 18.15 to tady potom rozjede Jana Kirchner. Ve 20 hodin ta kapela Poletíme, brněnská, jak jsme si řekli.
1: Ano, ano.
2: A v 10 potom to zakončí Monkey Business.
1: To je jako velký program. To je jako velký. Vydržíš až do 10.
2: Možná si mezi tím dám takovýho krátkýho šlopí. Hele, ale musím říct, že my jsme jako probrali spolu ten hudební program, ale ten Mendelfest je jako fakt hustý, je fakt specifický, protože on má jako strašně moc vrstev. Tady máš odborný program, spousta přednášek, máš tady doprovodný program, tady v dětský zóně, v gastrozóně, furt tady chodí nějaký bubeníci, pak máš tu skvělou hudební show na hlavní stage. A mimo to tady jsou ještě komentované prohlídky těch jednotlivých míst Masarykovy univerzity, Moravského zemského archivu. Takže jako
1: a
2: musím říct...
1: zadarmo. To máme rádi, to máme rádi.
2: Přesně.
1: Jinak já bych vás ještě pozvala možná v rodinné zóně, přímo k našemu stanu, odkud živě vysíláme. Najdete nás vlastně jakoby směrem od stage dozadu, to jenom abych nám udělala takovýhle malý PR-ko. Pojďme zpátky k tomu, co vlastně... Ne, že by prošumělo, to ne, ale ty odborné přednášky přece jenom můžou být malinko těžší, jako oříšek. Koukal ses na to, co tam bude? Zaujalo tě něco?
2: Je to hodně zajímavý. Já musím říct, že i lajka to asi nadchne, protože když to vidí, tak je to minimálně úsměvný. Letošní Mendel Festival je spojený s Dnem Trusu, nebo s projektem Cesta Trusu. A to znamená, že jako hodně věcí, které se tam přednášejí, jsou spojené právě s exkrementama a jenom tak jako náhodně tady

0: Můžu vybrat třeba od 14 hodin jsme tady měli přednášku Bobek, který mění svět, aneb cesta, aneb jak trus ze zoologické zahrady vyrábí energii a čistí vodu. No.
1: A já bych tomu dodala, že i naši promotéři říkali, že si uklidili pěkně tady plochu šesti vydatnými kousky, když už se v tom tak pěkně patláme.
0: A tak to je jeden trusu.
1: Je to tak. Mně se třeba líbila i záležitost, která se týká AI v lékařské genetice. A to už si dělám sama PR-ko panu Milanu Mackovi, profesorovi, který je obrovská kapacita právě v genetice, který by měl přijít taky sem k nám na rozhovor. Tak to si tak jako trošku týzuju já dopředu.
0: Určitě. A já jenom teda pak můžu doplnit, že pan Macek bude mít přednášku v 17 hodin.
1: Perfektní, my se tak doplňujeme, to je tak krásný. Já doufám, Oliku, že se ještě někde pracovně potkáme, protože to už vypadalo dávno, že ne. Teď to vypadá taky, že se vidíme vlastně naposled, ale doufám, že to tak není. Hele, užij si moderování na stage, potkáš dneska spoustu zajímavých lidí, bude to krásný a ať máš páru až do večera. Díky za návštěvu.
0: Vy taky, mějte se krásně a díky za pozvání.
2: Brno živě, na Hit Radio City Brno. Just one night, all we got. Just one night, all we
1: got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hydrádia City Brno.
1: Srdce, pěkné odpoledne z Bohunického kampusu, kde probíhá Mendel Fest. A naše provizorní studio vyrostlo v takové té fanzóně, v té rodinné zóně. A jak už jsem říkala před malou chvíli, tak pánská jízda pokračuje. Mám tu dalšího hosta a zase zajímavý mladý muž, Richard Krajník ze Sázíme Česko. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se máte? My jsme se 2 roky neviděli. Jak se daří Sázíme Česko?
2: Mám se moc hezky. Sázíme Česko roste, už jsme udělali fakt hodně stromů. A baví mě, že můžeme růst jako dál a už jsme vyrostli třeba i na Slovensko.
1: Máte nějakou jako statistiku, kterou byste nás teď úplně omráčil?
2: Úplně jako
1: to máme v rádiu hrozně rádi,
2: jo,
1: totiž takový věci.
2: To úplně odkouřím. Jako, jo. No tak vysadili jsme 500 000 stromů za ty 4 roky a jsme jedni z mála jako na světě, kdo to udělali bez dotací, bez grantů a bez jakýkoliv podpory. Jsme
1: wow, jako,
2: jako opravdu udržitelný jak ekonomicky, tak ekologicky.
1: 500 000 stromů, to je jako to je jako Šumava nebo 2 Šumavy nebo
2: ne,
1: celý
2: to,
1: Alpy.
2: To, tolik to není. To je jako to je opravdu jako hodně, ale jako pro velikost, představte si 150, 200, 250 fotbalových hřišť.
1: Jo, takže náš kus Vysočiny, kde žiju, který byl postižený kůrovcem, už je zalesněný.
2: Ano.
1: Už je zalesněný. Sázíte po celé České republice, říkal jste, že jste expandovali i na Slovensko.
2: Jo, byli jsme i na Slovensku v Tatrách a tam to bylo moc hezký. Sice to byl květen a bylo tak jako 2 stupně a sněžilo, ale bylo to super.
1: A jak roste to povědomí lidí o Sázíme Česko? Roste i zájem? Funguje to tak?
2: Jo, stále jo, protože my jsme to opravdu postavili na té biznesové rovině. To znamená, jako zákazníkům doručujeme hodnotu. A to znamená, ať už jako firmám, že děláme opravdu dobrý jako skvělý akce, eventy, networkingové akce v lese, děláme seznamky třeba jako pro koncerty.
1: To jsi říkal, to je super.
2: Přesně tak. A ty seznamky v lese jako v té dnešní době, kdy jako v tom online to jako swipeuje člověk doleva doprava a moc to nefunguje, tak opravdu ten les je jako skvělý na tohle. No a nebo tak, jak jsme se bavili právě o tom merči, jo. Prostě děláme si ty věci sami pro sebe a proto chceme, aby byly dobrý. To znamená, když si od nás někdo jako koupí mikinu, tak jí může 1, 2, 3 nosit, pak jí bude chtít přestat nosit, tak nám jí pošleme, jí zrecyklujeme, vyrobíme z toho novou.
1: To je super, protože přesně tady hadry zaplňují svět, jako. Ano. A já taky kolikrát pak už nevím, jestli mám odnes do kontejneru nebo někde prodat na Vintedu, toto je jako perfektní. Teď jsem se nad tím tak zamyslela, že jsem zapomněla, na co jsem se vás chtěla zeptat. Tak pojďte si vymyslet nějakou otázku, na kterou si hodem sám odpovíte.
2: To jsou úplně nejlepší otázky za mě tady. To. Ne, jako já strašně rád říkám, že dělám prostě lidem radost. To je to hlavní, co my děláme, Sázíme Česko. A proto mě baví jako lidi tahat do lesa, ukazovat jim, co ta příroda umí. Akor jako v té dnešní jako uspěchaný době, kdy my furt valíme, business, čísla, ale neuvědomujeme si, že zatím potřebujeme mít jako reálnou hodnotu. To znamená třeba ty biznesové vztahy v lese. Jo? Takže jako je úplně vidět, jak ty firmy najednou dostanou velmi často jako něco jiného, jiný podnět a jako 8 hodin klidu v lese, jako je ta nejdražší komodita. A to
1: ono to z kraje jako dobře vypadá, jako když to teda řeknu teďka hnusně.
2: Ano,
1: ono to z kraje nejdřív hrozně dobře vypadá. My jsme hrozně ekologičtí, chceme pomoct a tak. A pak když nakonec pak na to přijde a oni dojdou do toho lesa, já jsem se teď před rokem do lesa přestěhovala a vidím ten rozdíl, jako jak je i ten rozdíl, když jenom do toho lesa jdete, nebo když u lesa žijete, tak pak když tam člověk na tom je, jak ho to mění, jak ho to tam táhne, jak je to vážně, vážně jiný. Všechny aktivity, které jste popisoval, včetně merče, seznamek a toho, když nějaký manžel jako ten můj chce kupovat své ženě každý rok stromy, což se děje, protože můj manžel jako prostě neví, co mi má kupovat, mi kupuje stromy, polovina těch stromů je mých, jako co jste zasadili. Tak to všechno najdeme asi na stránkách.
2: Ano, sázímečesko.cz a tam najdete jako všechny informace.
1: Richarde, ať se vám daří víc a víc a třeba se zase někdy potkáme, děkuju.
2: Tak jo, děkuju moc, Petro.
1: Super, nám to bylo tak.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hitrádia City Brno.

0: pojďme se podívat, jak to tam vypadá, jak nám to kde frčí a nebo stojí. Tak v Brně na Renské ulici probíhají stavební práce a silnice je uzavřená. Uvízná trasa vede přes Polní a Vídeňskou ulici. Na trase z Brna na Svitavy za Svitávkou v místě dopravního omezení počítejte se čtvrthodinovým zdržením v obou směrech. Tak toliko ze silnic, přeju vám samozřejmě šťastnou cestu do vašich cílů.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
8: 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Důchodci se změny vzorce na výpočet zvyšující penzi prozatím nedočkají. Počítal s ní návrh novely zákona o důchodovém pojištění. Proti se ale postavilo ministerstvo financí. Vláda tak v pondělí projedná pouze navyšování penzí pracujícím důchodcům a starším seniorům. Moravskoslezský kraj se přizpůsobuje klimatickým změnám. Finančně podpořil celkem 33 projektů, které přispívají k přizpůsobení se na nové podmínky podnebí. Kam peníze zamířili, řekne jeho mluvčí Nikola Birklenová.
9: Moravskoslezský kraj rozdělil celkem 10 milionů korun na projekty krajských škol, nemocnic a dalších organizací. V jejich areálech tak přibyly květnaté louky, mladé stromky, trvalkové záhony, přírodní učebny, zelená střecha a fasáda nebo taky retenční nádrže na dešťovou vodu.
8: Kraj v této podpoře pokračuje a nabízí dalších 10 milionů. Zoo Brno hledá uprchlého jeřába daurského, který z nezasíťovaného výběhu uletěl ve středu. Prosí lidi, kteří by asi metr vysokého šedobílého ptáka podobného čápovi zahlédli, aby jej vyfotili nebo co nejlépe natočili a záznam poslali do zoo. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes od 23 hodin našeho času v Miami

0: s lokálními přeháňkami nebo bouřkami. Teploty vysoké 27 až 30 stupňů Celsia. Zítra to vypadá, že bude počasí jako přes kopírák. Hit Radio City
1: Brno.
0: No a samozřejmě je tady naše živé vysílání z Mendel Festivalu, takže už za chvilku se tam zase podíváme. Buďte u toho.

0: právě přepojujeme do mobilního studia Hitrádia City Brno.
1: Ano, pánská jízda pokračuje, já tady dneska budu mít samý chlapy vlastně, asi nejspíš to tak vypadá a jsem za to strašně ráda, protože ta společnost je luxusní tady nahoře na Mendelfestu, říkám nahoře, protože se bavíme o Bohunicích, bavíme se o Bohunickém kampusu, kde probíhá 11. ročník Mendelfestu. V našem posledním rozhovoru s Richardem ze Sázíme Česko už zaznělo intenzivní bubnování, to se nám do toho už trošičku vloupal, Kuba škrhá z Rytmu Faktory, Kuba, ahoj.
2: Ahoj, zdravím.
1: Jak se máš, kolik z toho dneska už nabubnoval?
2: Perfektní, já se mám úplně perfektně, všechno je perfektní, krásný a máme za sebou dva vstupy právě tady na Mendelfestu, ještě 12 čekají, takže krásný odpoledne tady.
1: Vy z Rytmu Faktory procházíte jako celým areálem, nebo budete i na hlavní stage, jak to máte?
2: My jsme tady vlastně a vždycky se střídáme v gastrozóně a pak tady vlastně, nevím, jak se to tady jmenuje, kde jsme.
1: Family zóna,
2: rodina, ano, rodinná zóna, jo. To, ano, přesně tak, rodinná zóna, gastrozóna.
1: Gastrozóna.
2: Takže takhle se tady střídáme.
1: Jo, tancují děcka, nebo jako chytají se lidi takhle v tom horku, jo, že?
2: Chytají. Je to fakt úžasný vidět, že i v tomhle vlastně horku.

0: tak je tu co dělat, je tu aj kde se schovat do toho stínu, je tu příjemně, to jako profukuje a zároveň ty lidi jako jsou takový, že chtějí si to poslechnout, chtějí si celkově užít festival, takže je to hezký.
1: Co ty, užiješ si taky festival, nebo jako jsi tak pohlcený vlastně jenom bubnování, že se nepůjdeš podívat ani na stage, víš, kdo tady vůbec dneska hraje? Nebudu ti zkoušet, možná nevíš, víš?
0: No, poznal jsem to, Monkey Business,
1: začal,
0: ano, pak ještě jsem Lake Malawi.
1: Jo, ti budou za chvíli 16.30.
0: No. Takhle, já se snažím si to užívat vždycky, jo, když někde hrajeme, tak se snažím jako si užít i tu akci samotnou, ale samozřejmě prostě priorita to hlavní je jako ten náš výkon, takže i jako my jak bubnujeme, tak vydáváme dost energie, takže vlastně dost času trávíme fakt jako v backstage, aby jsme jako měli tu sílu a energii to pak jako vydat ven, takže to není tak, že bychom se jakoby pustili do vyrudění jako festivalu a tak, ale a samozřejmě snažíme si to nějak jako užít celkově, no.
1: Ano, vlastně to bubnování, takovéhle intenzivní je jako neuvěřitelný tělocvik, kondička. Nemusíš chodit do fitka, chodíš cvičit, abys to jako nevybutáhl, udýchal, ububnoval.
0: Jako já, ano, já chodím do fitka přesně z toho důvodu, abych to pak mohl zvládnout, protože jakože ono, my s tím bubnem jenom nestojíme, že jo, my se snažíme mít jako choreografii, pohyb, dávat do toho energii, že to není jenom jako stoupnout si s bubnem a hrát, jako jo. A takže samozřejmě, aby jsme to zvládli, tak jako chodím normálně do fitka.
1: Jasný, a to já jsem nemyslela, že bys jako nechodila, a říkala jsem si, jestli třeba nebudete tak moc, že vlastně už je to jakoby ten trénink s tím bubnem rovnou silové, jo? Jak někteří třeba, když máš kapelu, tak někteří už ani jako neskouší, protože prostě zkouší už na těch koncertech rovnou.
0: Jo, rozumím. Ne. Já když mám ty svoje studenty, jako ve Escola de Samba Brno, tak vlastně oni vždycky, když začátečníci začínají a mají ty nástroje některý, tak jako říkají, že druhý den třeba bolí ruce, jo, protože ona je to makačka prostě s tím velkým štěrchadlem, prostě no, s tím velkým bubnem, tak jako, ale samozřejmě pak si zvykneš, jako jo, to je prostě všechno o zvyku.
1: Největší makačka ale proběhne v Brně, ty jsem začala slovem makačka, ale ty jsi to tak pěkně řekl, 31. a 1.
0: Je to tak, no, to je bubenický svátek, ale nejenom bubenický, je to vlastně jako i brazilský, jihoamerický svátek, proběhne Brazil Fest Brno, už vlastně 7. ročník a bude to přesně ty data 31. července a 1. srpna v centru Brna, náměstí Svobody, u Jošta, Zelný trh, jako karnevalový průvod, jako stovky bubeníků, tanečnic, jako alegorický vozy, ozvučený vozy, takže bude to fakt nádherný a celý to centrum možná je Jižní Amerikou. Už po 7. to je krásný.
1: Bývá to jako boží a musím říct, že dokonce v jednom ročníku byla taková zima, že jsem tam přišla v zimní bundě a jak se začalo bubnovat, nevím, jestli ten intenzivní vír těch bubnů ty mraky rozestoupila, odcházeli jsme v tričku. Já vím, to je 2-3 roky zpátky, to bylo fakt jako neuvěřitelné, takže 31. určitě doražte do centra města, bude to všude. Všude bude Brazílie, všude bude bubnování, ale to předjímám. Dneska ještě, ty říkal, 2 vstupy.
0: Ještě 2 vstupy dneska.
1: Takže určitě si můžete tady zatancovat a pomyslně zabubnovat z Rytmofaktory na dalším ročníku Mendelfestu. Kuby, ať se daří.
0: Děkuju vám taky.
1: Děkuju za pozvání.
0: Krásný odpoledne a doražte na Mendelfest, je to tu nádherný.
2: Brno živě na Hit Rádiu City Brno.

0: write your name.
1: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
2: A naše živé vysílání až do 16. hodiny tady právě z dalšího ročníku Mendel Festivalu, už z 11. ročníku z Bohunického kampusu, takže necháte se vyvést. A kromě toho, že vás celou dobu lákáme na zajímavý doprovodný program, který je plný muziky, do dětské zóny, do gastrozóny, tak samozřejmě to gro a to podstatné je, jsou odborné přednášky přizpůsobené i laické veřejnosti, nebo hlavně laické veřejnosti, tedy asi nám všem. A já jsem ráda, že se konečně dostáváme do této oblasti a dostaneme se tam společně s panem doktorem Smejkalem, který je tu za první lékařskou fakultu Karlovy univerzity a IKEMu. A vy byste měl mít, nebo budete mít dvě přednášky, mít je ve vědě, potažmo v očkování a přednášku o reformě českého zdravotnictví.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání. Ono to bude jedna přednáška, ale budu mít tyhle dvě části. A to z toho jednoduchého důvodu, že my sem jezdíme už pravidelně s panem profesorem Konvalinkou, který jaksi mé pouhé doktorské kvalifikaci dodává tu profesorskou, ten tady není, čili já omezím tu vědeckou část jenom na polovinu své přednášky a v druhé se pokusím vysvětlit, protože jsem celkem fandou reformních kroků současného ministra zdravotnictví, tak možná osvětlit, co vlastně by se v tom českém zdravotnictví mělo změnit, abychom byli zdravější.
2: Dobře, začneme tady od té reformy i naše téma. Ještě možná úplně na začátek, kdy ta přednáška bude a kde?
3: Tady bude na kampusu, myslím, že v 5 hodin.
2: Dneska v 5.
3: Ale já chci podotknout, že to nebude oficiální přednáška jako ministerstva. Já jsem celkem nezávislý člověk, ale...
2: To je nezávislá
3: fandím, ano, to naprosto nezávislá přednáška. Nezávislého člověka, který se už delší dobu vlastně snaží, aby dost těch reform...
2: Tak nezávisle se pojďme podívat na reformní kroky. Přiznám se, že to teď tedy úplně nesleduju. Jaké jsou tedy ty reformní kroky, které by se měly udát, kterým fandíte a které vám přijdou, že by se měli opravdu udát?
3: No, asi hlavním společným jmenovatelem mnoha těch kroků je do velké míry posílit jako, nebo vlastně dát pojišťovnám, zdravotním pojišťovnám to, aby byly opravdu zdravotními pojišťovnami. Mm-hmm. Oni se tak jako jmenují pojišťovny, ale v tom českém prostředí byly z mého pohledu tak jako víc spíše převodníky peněz než opravdovou pojišťovnou. To znamená, co si budeme povídat, Češi moc o tom zdravotnictví nevědí, protože je to velmi komplikované. A jak jsme měli v 90. letech problém s tou finanční gramotností, nikdo nevěděl, kam investovat a podle toho třeba dopadla ta kuponovka, tak mám pocit, že s tou zdravotní gramotností máme taky trochu problém. Nejenom, že nevíme, jaká je prevence a vlastně proč bychom měli k lékaři a do jaký míry můžeme naše zdraví ovlivnit a máme vlastně porovnání s tím, jak dlouho žijeme, tu délku života ve zdraví docela krátkou životě, což je odrazem té asi slabší zdravotní gramotnosti, tak ani moc nevíme o tom, jak se toho dobrého zdraví v tom komplikovaném systému nějak domoci. A já vždycky říkám, že jsem měl tady, co můžu udělat první, tak vlastně zjistit, co ta zdravotní pojišťovna pro vás může udělat. A co pro vás může udělat v západních zemích, když to porovnáme a tady třeba ne, a tím způsobem na to tlačit. I třeba přes politiky a přes volby. Protože ona je velkým ovlivňovatelem, měla být velkým ovlivňovatelem vlastně té péče a té kvality péče a toho, co vy můžete a co nemůžete a říct vám, která nemocnice je kvalitní a která ne a tak dále.
2: Je některá z těch pojišťoven teď aktuálně, která za vás už tahle kritéria splňuje?
3: Žádná úplně, tak jak bych si představoval. Oni tak všichni byli ještě do nedávna hodně stejný, že jo, vám třeba dala kartu na... Teď se začínají konečně lišit. Přesně, a to, co my vlastně známe u mnoha jiných věcí, že jo, pojišťujeme se, pojišťujeme auta u jiných pojišťoven, víme, co to je spoluúčast a víme, jak to funguje, víme, že musíme něco pro to udělat a víme, že ta pojišťovna nám může navést a tak dále, tak to u toho zdraví vlastně máme takový pocit, že to je pořád ten stát, jako kdyby to vlastně nebylo 10 nebo několik pojišťoven, jako by byl ten stát, který se o to staral, protože v těch správních radách opravdu seděli donedávna politici, který tak nějak bych řekl, že dost těch věcí, které ta standardní pojišťovna může udělat, úplně nechtěli pustit. A sleduju opravdu jako s palci jako zaťatými, aby se v tomhle ohledu dost pomohlo. Protože když se podíváte do zahraničí, jak opravdu ta pojišťovna vám a může se to jako stát z toho i špatná věc, ale většinou v tom dobrém slova smyslu navede a řekne vám, tady tato nemocnice je kvalitní, tady vám tu péči
2: co
3: pojistíme.
2: A jak dělat?
3: Jo, jak navede vám.
2: Pan doktor Smejkal je mým hostem a vidím, že pojišťovny jsou obrovské

0: téma, protože jsme se dvakrát nadechli a vlastně zaznělo strašně moc informací, což je dobře. Už jenom to mě láká na vaši nezávislou přednášku. A my si teďka dáme muziku a budeme v našem rozhovoru ještě dál pokračovat.
1: Děkuju.
2: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hydrádia City Brno.
1: A mým hostem stále pan doktor Smejka z první lékařské fakulty Karlovy univerzity. Bavíme se, chtěli jsme se bavit o mýtech ve vědě, protože tak vlastně začíná nebo bude...
2: No, pořád na toto... se o nich nebavíme.
1: Nebavíme se o nich, protože jsme uvízli na pojišťovnách, což je vlastně základní asi věc, která nás pálí, nebo by nás měla pálit, protože to je fungování českého zdravotnictví.
2: No, my se vlastně narážíme přes ty pojišťovny na to, že my vlastně pořád víme málo o tom, jak kvalitní to zdravotnictví je, že se to dá měřit.
1: Tak.
2: Že opravdu může, a tady bych se vrátil k těm pojišťovnám, že tam pojišťovna může na základě kvalitních dat, a ty nám v tom zdravotnictví třeba nechybí, ale my o nich třeba nevíme a měla by mohla být do velké míry i veřejná. Můžeme říct, tahle ta nemocnice dělá tolik a tolik chirurgií, tahle dělá tolik a tolik chirurgií na komplikovanějších pacientech s tolika procenty komplikací. A vlastně rozlišit, kde ta péče je třeba méně
1: a ty data teďka jako, pardon, že vám skáču do řeči, ty data teďka nejsou, když já mám třeba nemocná záda a potřebuju další operaci, což se reálně děje, a zažádám si do té pojišťovny, aby mi doporučili podle doporučení třeba mého neurologa. Co
2: ona,
1: se uvidí?
2: Ano, ona část těch dat má Ústav zdravotnických informací a statistiky. Měli jsme tady v docela dohledné době dokonce soudní spor, kdy někdo chtěl vědět, kolik porodů určitým způsobem některá nemocnice dělá a jak jsou úspěšné, ano. A musel se dokonce proto obrátit až na soud, aby ta data získal, čili to už doufám jako nemusíme tímto způsobem, čili máme státní orgán, Ústav zdravotnických informací a statistiky, které má ty data, a pak máme zdravotní pojišťovny, která ty data mají. A já bych řekl, těch dat je opravdu daleko víc, by ti lidé, i ty klienti vlastně toho zdravotnictví měli vědět. Jo? Nejenom, že o to, že my často jako i naši zdravotníci ty data nevíme, ale můžeme požádat, ten ÚZIS nám ty data dá. Ale i tam vlastně ta nemocnice, já bych si někdy řekl, i třeba na svých webových stránkách může lehce zveřejnit, kolik těch operací dělá, kolik je komplikací. Není to nic neobvyklého v západních zemích, prostě to rozhodování v tom zdravotnictví. Co?
1: Je to vizitka. Měla by to být dobrá vizitka.
2: A když jsou třeba ty data špatný, to se musíme vždycky říct, musí to být s vysvětlením. U těch zdravotních dat jsou tak komplikovaná, že říct jasně, že nemocnice, která operuje třeba komplikovanější pacienty, bude mít víc komplikací. To se všechno dá, to není důvod s těmi daty nejít ven. A ti lidé by si pak nemuseli rozhodovat na to, že by jim nějaký známý lékař řekl, já si myslím, že tady to dělají dobře, že jo. To je pořád, jsme na té úrovni, že si někdo něco myslí, ale ta data mohou být jiná. Nebo že to, že třeba některá nemocnice nemá dobré výsledky z toho hodnocení pacientů, což je určitě část pravdy, ale je to trošku subjektivní, ale pak jsou i objektivní data, která se dají hodně. Prostě trochu jako těm lidem ozřejmit, že se to dá měřit, že i třeba nejenom, ať se nebavíme jenom o nemocnicích, že i třeba péče praktického lékaře je něco, co se na západě měří.
1: Ano.
2: Jo, a jsou na to kritéria. Prostě ta kvalita péče se dá měřit. Není to subjektivní věc, že já si myslím, že mě tady vyléčili dobře. A třeba nevím, třeba to bylo jenom, protože mi byl hodný, ale jinak to jako nestálo za ní. To se všechno dá a měřit. A já jsem rád, že se o to, abych to trošku uzavřel, moc jsem povídavej, že se o tom aspoň začíná mluvit. Jo.
1: Je super, že jste se u nás rozmluvil se 17. hodinou. Doufám, že budete mít natřískáno.
2: Rozehřívačka.
1: Ano, přesně tak. Rozehřívačka na přednášce, která nás čeká, která se bude teda týkat nejenom reformy českého zdravotnictví, kterou jsme tady jako nakousli a kousli jsme si do pojišťoven, ale také mýtů ve vědě, budete se bavit o očkování a bude to velký, určitě bude to skvělý. Doufám, že si to tady užijete s publikem.
2: To uvidíme, ale každopádně děkuji za pozvání.
1: Já děkuji, že jste
2: přišel. A dostaneme se i k těm mýtům ve vědě a nejenom k té reformě zdravotnictví.
1: Užijte si to v Brně. Děkuji za návštěvu.
2: Děkuji za pozvání.
0: Brno živě na Hit Radio City Brno. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
1: 11. ročník Mendelfestu v plném proudu. Za mě obrovské pozvání. Slyšeli jste spoustu zajímavých hostů. Abyste ještě našli motivaci, určitě vyrazit sem do Bohunického kampusu, kde se všechno odehrává. Kulturní program, rodinný program, gastroprogram, ale samozřejmě i ten odborný a vědecký. Dneska jsem tady měla takovou pánskou jízdu a jsem velice ráda, že mým posledním hostem je dáma. Je to paní profesorka Šárka Pospíšilová, která je prorektorkou Masarykovy univerzity pro výzkum a doktorské studium. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám i všem posluchačům.
1: A paní profesorko, jakým způsobem se Masarykova univerzita zapojuje?
2: Jsem velmi ráda, že Masarykova univerzita je klíčovým partnerem festivalu už po řadu let a od loňského roku se dokonce hlavní právě dnešní sobotní program odehrává v kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích. A v tomto kampusu se nachází několik fakult univerzity, konkrétně lékařská, přírodovědecká, fakulta sportovních studií, nově i farmaceutická a výzkumný institut CEJTEC, ve kterém právě pořádáme i vědecko-populární program pro návštěvníky festivalu.
1: A co mohou návštěvníci, kteří jsou lační i po něčem víc, než je dětská zóna nebo gastrozóna, co mohou vidět, co mohou zažít?
2: Tak my návštěvníkům festivalu nabízíme možnost navštívit klíčová vědecká pracoviště univerzity a jmenovala bych například Simulační centrum lékařské fakulty, což je vlastně taková, dá se říct, umělá nemocnice, ve které se studenti medicíny učí, jak pracovat s pacienty, než vlastně přejdou k živým pacientům do nemocnice. Dále mohou navštívit neurovědní pracoviště, kde probíhá analýza mozku v rámci institutu CEJTEC, dále na přírodovědecké fakultě Recetox, který se zabývá výzkumem životního prostředí, anebo na lékařské fakultě mohou navštívit také anatomické muzeum. Takže to je přímo z vědeckých pracovišť naší univerzity.
1: Je to hodně, můžete se opravdu podívat téměř pod každou pokličku. A na jaké přednášky ještě můžeme zavítat?
2: Tak ty přednášky běží už zhruba od 13 hodin, ale stále ještě je možné přijít a proto bych ráda posluchače pozvala. A čeká nás například přednáška o genetické genealogii, tedy metodě, jakým způsobem se mohou vytvářet rodokmeny. Pak bude také přednáška o využití umělé inteligence v lékařské genetice. A v závěru uslyšíme přednášku o vakcínách a epidemích pana doktora Smejkala, který už měl vstup před chvílí. Takže skutečně čeká nás ještě hodně zajímavého a rádi vás uvidíme na celém festivalu i přímo v tom vestibulu institutu CEJTEC, ve kterém se přednášky odehrávají.
1: Paní profesorko, my moc děkujeme za pozvání, že jste si udělala čas. A mým posledním hostem, který udělal takovou krásnou tečku, byla paní profesorka Šárka Pospíšilová. Díky, ať se daří.
2: Děkuji mockrát za pozvání.
0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hit Rádia City Brno.
3: Hit Rádio City Brno.

0: Posloucháte živé vysílání z mobilního studia Hydrádia City Brno.
1: A z živého vysílání se budeme loučit. Já jsem sice avizovala, že můj poslední host byla paní profesorka, ale já jsem si to rozmyslela, protože já mám ještě někoho lepšího tady vedle sebe, rozhodně. Adam Oleár, můj drahý kolega, který to tady dneska celé uvádí a moderuje, přiběhl se za námi sem rozloučit, protože...
2: Já jsem totiž věděl, že máte borůvky tady na stánku.
1: Ale já jsem třeba nevěděl. To jsou ze zahrady, to jsou z Jižní Moravy borůvky.
2: No, tak já jsem právě musel dovolit.
1: Jo. A jsou veliký, jo, pozor. Tak my si tady tak nebužírujeme, máme tady jako poměrně, bych řekla, příjemnou atmosféru, ani to sluníčko úplně nesmaží. A program, který na hlavní stage bude začínat za půl hodinku, budou otevírat
2: Lake Malawi.
1: Lake Malawi. Takhle, půl hodinka, dá se dojet, no, z celého Brna ne, ale když se teď oblečete a prostě přijedete, tak možná nestihnete Lake Malawi, ale další účinkující určitě jo.
2: Jo, určitě jo, od 18.15 potom naváže Jana Kirchner, od 20 hodin to odpálí Poletíme a 22 hodin to zavírají Monkey Business, takže ať už přijedete kdykoliv, určitě hlavně přijeďte, protože ten program stojí za to.
1: Tak program festivalu 11. ročníku Medal Festu je zadarmo, Family Zone a do toho nám tady ještě bubnují Rytmo Factory, je tady i gastrozóna, takže opravdu až do večera určitě stojí za to se sebrat. Až potkáte Aďu, řeknete mu o podpis, to se dělává.
2: Já se musím to naučit podepisovat jinak, než jako když jsem se psal nebo podepisoval na testy na základce.
1: Umíš takový to jenom A, D, A.
2: A já dám A tečka Olejar.
1: Je to krásný.
2: Se smajlíkem.
1: Tak můj muž se třeba podepisuje jenom V, jenom muří noha, to je prostě podepíše tříletá dcera za něho. To je zase jako ta lepší verze. Já děkuju, že jste byli s námi v živém vysílání. Děkuju Renace, mé drahé kolegyni, která nás odbavovala ze studia. Tobě ještě jednou, ať si to tady užiješ. No a my se úplně naposledy společně uslyšíme 25. Tak se mějte a čau.
0: Brno živě na Hit Rádiu City Brno.

0: A teď už zdravím zase ze studia Hit Radio City Brno. Zdravím všechny řidiče, kteří se pohybují na silnicích anebo hodlají vyrazit. Tak pojďme se podívat, jak to vypadá v Brně a okolí. Tak v Brně na Renesské třídě probíhají stavební práce a silnice je uzavřená. Objízdná trasa vede přes Polní a Vídeňskou ulici. Teď na Brněnsko mezi Drnholcem a Novou Vsí zasahují hasiči u požáru osobního auta. Dejte tam pozor. Ve Zlíně v Sadové ulici je uzavřená silnice a ještě dejte pozor na trase z Brna na Svitavy za Svitávkou. V místě dopravního omezení počítejte se čtvrthodinovým zdržením v obou směrech. Přeju vám šťastnou cestu do vašich cílů.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
3: Franto, co jsi to zaskoupil?
4: Zavařovací hrnec.
3: A co budeš dělat?
4: V létě okurky, v zimě svařák.
5: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu.elektro.cz.
6: Zaostřeno na region.
7: Jak mohou do budoucnosti města kuřem promluvit místní, jak se promění zdejší náměstí, kam poputuje nejvíc peněz a kdy bude toto malebné jihomoravské město ideálním místem pro život. To i mnoho dalšího se dozvíte v podcastu Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Dragem Sukalovským, také na našem webu a na iradia.cz.
8: Jenom hity. Hit Radio. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Česku hrozí v neděli silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazy větru nebo menšími kroupami. Výstraha platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Myslí si to drážní inspekce. Podle ní nebylo kvůli rozhodnutí ministerstva možné aktivovat vlakový zabezpečovač, který mohl srážce zabránit. Češi navštěvují lesy často a rádi, prokazují to i průzkumy. Jen loni tam zavítalo alespoň jednou za měsíc 65% obyvatel Česka. Nezůstávají ale jen u procházek. Rádi si tam také něco nazbírají. O jaké plodiny jde, řekne za ministerstvo zemědělství Marek Otava.
10: Nejčastěji sbírané plody jsou houby, borůvky, maliny, ostružiny, brusinky a bezvinky. Na jednu sbírající domácnost připadá 6,2 kg hub za rok. Ostatních plodů se nazbírá méně.
9: Lidé chodili pro lesní plody a houby nejčastěji do lesů v Libereckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. No a česká volejbalistka Helena Grozer posílila Panionios Athény. V 37 letech si vyzkouší další zahraniční angažmá. Dlouholetá reprezentace

Hromy a blesky se nevyhýbají nejenom tady jižní Moravě. Myslím si, že trakaře padaly, pokud se nemýlím, přímo ve středu tady v Brně kolem náměstí Svobody, tak tam byla docela slušné, tam byl docela slušný slejvák. Ptají se mě sousedé, kteří třeba odjeli, jak to vypadá u nás, tak jenom hlásím, že naštěstí u nás zatím klid, že jsou to normální zahradnické deště, někdy trošku silnější, ale úplně v pohodě, že máme zalito a můžou být jaksi spokojení, až se vrátí domů. Nicméně tyhle ty deště se nevyhýbají ani Ostravě a festivalu Colors of Ostrava. A které koncerty se tam včera třeba museli zrušit a vůbec jak to tam vypadá a co se tam dělo včera, tak o tom ve vysílání Hit Rádia City Brno za chvilinku. Teď je Alexandra Stena, Mr. Sexobeat.

0: Pokud nemůžete být na Colors, tak já vás tam vezmu alespoň takhle zprostředkovaně. Hlavní hvězdou, pokud by vás zajímalo, včera na Colors byl pionýr elektronického soulu Moby. V Ostravě vystoupil vůbec poprvé, hrál na kytaru, syntezátory, perkuse a kombinoval mnoho žánrů. No a svým vystoupením dokonce zahnal i Dešť v Ostravě a diváci si tak mohli vychutnat všechny jeho největší hity. Tak to docela závidím. Včera vystoupili taky Tata Boys, kteří jsou na festivalu pravidelně nebo docela často, takže žádní nováčci. No a kvůli lijákům naopak nevystoupil britský zpěvák Malkit Sight ani kyperská zpěvačka žijící v Británii Della. A co mě zaujalo, takže na festivalu je zastoupeno i Brno. Divadlo Husa na provázku přivezlo na Colors představení, na které se chystám, Držím ti město. Inscenovaný koncert jako znovu obnovený rozhovor mezi Čechy a Slováky, které nerozdělila ani státní hranice. No a tak když už jsme u toho, tak si dáme taky jednu českou. Za chvilinku ve vysílání Hit Rádia City Brno Poetika a song s názvem Blízko.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
2: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
4: Partners Banka.
3: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
1: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

možná nevíte, ale Slupsko-Šošovské jeskyně slaví. 150 let totiž uplyne od objevného sestupu Martina Kříže do spodních pater právě Slupsko-Šošovských jeskyní na Blanensku. No a při této příležitosti nachystala Správa jeskyní České republiky veřejnosti dárek. Až do konce letních prázdnin jsou zážitkové prohlídky po stopách Nagela vedoucí právě do těchto spodních pater jeskyní o 20% výhodnější. No a během léta je součástí téhleté zážitkové trasy také možnost nahlédnout do nejkrásnějších prostor sloupských jeskyní, a to je Eliščina síň. A jedinou podmínkou je téhleté trasy, aby vám bylo alespoň 10 roků, měli jste výšku 140 cm. No a přilbu i výkonnou svítilnu dostanete. Pevná obuv s protiskluzovou podrážkou, tak ta už je ve vaší režii. Tak ať se vám hezky šlape!

0: Za chvilku přehodíme na českou muziku a dáme si Vanastovy věci. Tak tahle ta kapela nedávno prošla velkými změnami. Ano, událo se toho tam hodně. Samozřejmě, co se týče změn těch personálních, třeba kapelu v roce 2024 opustil dlouholetý kytarista Tomáš Vartecký a taky dlouholetý přítel Anika. Tak vůbec to byl asi rok takového opouštění. No a teď se kapela věnuje tomu, že hraje hlavně na velkých open-air akcích a festivalech. Tak snad na ně budete mít štěstí a pokud po festivalech chodíte, tak na ně i natrefíte. Možná by se mohli objevit i na festivalu Hrady.cz, který budeme mít tady za bukem, za rohem, zkrátka na Hradě ve Veří. No a pokud třeba tam nehodláte jít a nebo na ně nehodláte nikam zavítat, tak právě za okamžik ve vysílání Hit Rádia City Brno se songem Anděle.
1: Sedmdesátiprocentní slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
4: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu City Brno.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
6: Matracezahubičku.cz.
4: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Minutu a půl před 17. hodinou jsme tady s dopravním servisem, pojďme na to. V Brně naštěstí v tuhle chvíli bez nehod, ovšem na Brněnsku mezi Trnholcem a Novou Vsí zasahují hasiči u požáru osobního auta, tak dejte pozor. No a na trase z Brna na Svitavy za Svitávkou v místě dopravního omezení počítejte se čtvrthodinovým zdržením v obou směrech. Přejme šťastnou cestu.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv. Už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
3: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve Snapbackslize amerického fotbalu. Finálový Tip Sport Czech Bowl se koná v Nice, kde Gladiators nastoupí proti domácím Knights. Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července o 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nice. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
4: On air,
5: online
4: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dva autobusy s cestujícími se srazily dopoledne u Olexovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Hlavní spojnice mezi Brnem a Znojmem byla 5 hodin uzavřená. Dopravu pak na místě řídili policisté Kyvadlově. Ve zprávě ministerstva vnitra o extremismu za loňský rok není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Uvádí to server Seznam zprávy. Z ministerstva vnitra odcházejí dva z autorů dokumentu. Údajným důvodem je i finální podoba zprávy. V pondělí projedná vláda. Ve městech přibývá aut a s nimi i problémy s parkováním. Liberec si proto nechá zpracovat novou analýzu a návrh koncepce, které mají ukázat, jak parkování ve městě řešit do budoucna. To potvrzuje i náměstek primátora Adam Lenert.
7: My jsme se inspirovali v jiných městech jako Olomouc, Brno a chceme prostě vytipovat všechny parkovací plochy, které teď na vytipovaných územích máme. Je to vlastně celé centrum města, sídliště, tak aby jsme zjistili, kolik máme legálních a nelegálních stání.
6: Výsledky analýzy by Liberec měl mít k dispozici v příštím roce. Fotbalisté Francie a Anglie si dnes od 23 hodin našeho času v Miami v předposledním utkání mistrovství světa v Severní Americe zahrají o bronz. Výběr Albionu se pokusí soupeři oplatit prohru ze čtvrtfinále minulého turnaje před 4 lety. Dá se očekávat, že trenéři sáhnou ke změnám v sestavách.
0: A jak bude zítra, čekejte teploty od 27 do 30 stupňů Celsia a obloha bude jasná až polojasná. Sem tam se může objevit i nějaká ta přeháňka. V každém případě věřím, že krásné letní počasí si užijeme i zítra.
4: Hit Radio City Brno.
0: No a vy se můžete užívat tady s námi samozřejmě další muziku Teddy Swims a za okamžik Four Non Blondes.

0: musím říct, že vždycky, když slyším houkající sanitku, tak mě naskakuje husí kůže. A dneska to bylo bohužel opravdu velké. V Jihomoravském kraji se záchranáři už několik týdnů potýkají s nadprůměrným množstvím výjezdů. No a právě do této situace přišla i dnešní nehoda autobusu na Znojemsku. Jak to tam všechno vypadalo, tak nám popsala pro Hit Radio City Brno mluvčí zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Michaela Botová.
1: Byl to náročný zákrok pro všechny složky integrovaného záchranného systému. My jsme na místě měli 13 prostředků, včetně vrtulníku, velkokapacitní sanitky a inspektora provozu. Ošetřili jsme celkem 47 lidí, 7 pacientů trpělo středně těžká až těžká zranění, 25 pacientů se zranilo lehce. Tady tyto všechny zmíněné jsme po ošetření převezli k další péči do brněnských nemocnic nebo do nemocnice do Znojma. Kromě toho jsme na místě zkontrolovali 15 dalších lidí a ponechali jsme je na místě samozřejmě s ponaučením, aby vyhledali pomoc, pokud by to bylo potřeba. Velký dík patří převozovým sanitkám, které nám významně pomohly s transportem pacientů. Také rakouská strana nám nabídla pomoc. My jsme za tuto nabídku rádi, ale nemuseli jsme ji nakonec využít. Několik posádek jsme povolávali z jejich volna, přijeli nám na místo pomoci. Náročný zákrok to byl samozřejmě také pro kolegy na dispečinku. Mezi těmi zraněními byli převážně dospělí, ale byla tam také jedna nezletilá osoba. Ošetřili jsme i jedno malé dítě. Utrpělo lehké zranění a po poskytnutí péče jsme ho vybavili i defíkem, tedy naším plyšovým pejskem. Jedná se o psychologickou pomůcku, aby to dítě lépe snášelo ten náročný zákrok.
0: Děkujeme za informace a děkujeme samozřejmě všem záchranářům, kteří nejenom dneska pomáhali, ale kteří pomáhají úplně kdykoliv. No a právě těm letí i ode mě další muzika. Tom Grennan a Don't Break the Heart.

0: Brno přijde opět o jedno své specifikum. Pokud jste si vždycky říkali a měli Brno spojené s tím, že se tady vyrábí traktory, tak bohužel výroba traktorů ze Thor v Brně skončí. Rozhodnutí se dotkne 33 zaměstnanců, firma ale údajně dokončí všechny rozpracované zakázky, no a tady ponechá centrálu i vývojové centrum, zatímco samotnou výrobu přesune do Asie. Podle firmy už výroba v Evropě nedokáže cenově konkurovat. Nicméně, alespoň na dálku snad se to bude z Brna řídit ještě dalších řadu let.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Zaostřeno na region.
6: Pěkný den, posloucháte další pokračování podcastu Zaostřeno na region. Tentokrát je naším vzácným hostem starosta města Kuřim, pan Drago Sukalovský. Pane starosto, setkáváme se už po druhé. Pěkný den.
7: Dobrý den.
6: Už jsme o vašem městě lecos prozradili, ne ovšem to, že také dalo prostor svým občanům, aby promluvili do jeho budoucnosti, a to prostřednictvím participativního rozpočtu. Jak se vám tento projekt osvědčil?
7: My jsme zatím pořádali jeden ročník, a to v roce 2024. A myslím si, že se to docela osvědčilo. My jsme vyčlenili v rozpočtu 700 tisíc ve dvou kategoriích. Myslím, že to bylo 200 tisíc a 500 tisíc. Přišlo docela velké množství projektů a některé z nich bohužel neodpovídaly tomu, co by takovýto projekt měl představovat nebo měl splnit. Takže nakonec po tom hodnocení proběhlo hlasování a v tom hlasování v té kategorii a nižší, to znamená do 200 tisíc, zvítězil projekt Aleje na retenční hrázi, ten už je realizovaný, a v té druhé kategorii, v té vyšší, to bylo psí hřiště, a to už také je realizované, už tam běhají čokly, skáčou přes překážky a páničci si zatím můžou dát třeba nějaký kafe nebo čerstvení na lavičce.
6: To byl podcast Zaostřeno na region. Tentokrát byl naším hostem starosta města Kuřim, pan Drago Sukalovský.
5: Zaostřeno na region.
8: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Přiznám se, že už jsem pěkně dlouho nebyla v zoologické zahradě, no a když jsem natrefila na další zprávu, že zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly, tak si říkám, že bych to měla co nevidět napravit. Tak pokud zavítáte do té brněnské, tak budete moci pozorovat 6 malých manulů. No a v pražské zoologické zahradě třeba se představují nově koťata karakalů nebo prvního lachtana po 7 letech i drobná kachňata vzácných ostralek. Ale zůstaňme v Brně, kde jedním z největších letošních chovatelských úspěchů je právě šestice mláďat manula. Koťata se narodila na začátku května, chovatelé však samici zpočátku nechtěli rušit a původně se domnívali, že jsou mláďata jenom 3 a teprve později zjistili, že se v úkrytu schovává hned 6 malých šelem. Manulové se v brněnské zoo narodili po 8 leté přestávce. Tak velká gratulace!

0: Určitě mi dáte za pravdu, že venkovní letní akce jsou fantastická věc. Nicméně, jak to s nimi dopadne, je vždycky tak trošku na vodě, a to doslova do písmene. Nicméně věřím, že dneska to dopadne skvěle, alespoň co se týče třeba hudby na Vinicích a dvou koncertů. Dneska je to Olympic ve vinařství Lahofer, tak tam samozřejmě to bude určitě fantastický, koncert je vyprodaný. No a MIG 21 ve vinařství Sonberg v Popicích, tak upřímně musela bych si málem hodit korunou, kam bych se ráda vypravila. Možná bych přece jenom dala přednost těm olympikům. Ale půjdu domů, protože dělám dorty. Zítra máme rodinnou oslavu, tak počasí doufám vydrží i na tu rodinnou oslavu, protože zítra slaví můj syn a taky neteř má narozeniny. Tak mi držte palce, ať ty dorty hezky nazdobím. No a když už jsme se bavili o české muzice, tak tady u nás ve vysílání taky budete něco mít, pokud se nechystáte zrovna nikam na koncert. Škvor a Síla starých vín už za chvilku. Tak já se s váma loučím, přeju vám hezký zbytek soboty a budu se těšit zase tady ve vysílání Hit Rádia City Brno. Tuším, že až v srpnu, naslyšenou.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
3: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
4: Správně, je tu hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
4: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
3: Tak na viděnou na hudbě na Vinicích.
5: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Myslí si to drážní inspekce. Podle ní nebylo kvůli rozhodnutí ministerstva možné aktivovat vlakový zabezpečovač, který mohl srážce zabránit. V pražské zoo se narodilo 5 gepardních mláďat. Přestože jsou na světě už měsíc, podle zoologů stále procházejí kritickým obdobím. Matka se o ně ale stará ukázkově. Proč zoo zachvátila radost, řekne její mluvčí Filip Mašek.
10: Gepardi dnes patří mezi vůbec nejohroženější kočkovité šelmy planety. Ve volnosti jich dnes podle nejnovějších odhadů zbývá 6,5 až 7,5 tisíc jedinců. Takže každé odchované mládě považujeme za úspěch i naději pro celý živočišný druh.
9: Pro ilustraci od roku 2020 klesl počet gepardů v evropských zoo o čtvrtinu. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila po výhře 6-4, 6-4 nad olympijskou vítězkou Cheng Chin-wen z Číny do semifinále turnaje v Aténách. V něm se střetne s nasazenou jedničkou Klarou Tausonovou z Dánska. Ta zdolala naši Sáru Bejlek. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Zpočátku bude polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami i silnými. Odpoledne a večer bude od západu ubývat srážek a oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách až 25 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 30.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ svandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.

0: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.
1: Hit Radio.

0: Radio City Brno.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
4: Partners Banka.
3: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
5: Franto, co jsi to zaskoupil?
6: Zavařovací hrnec.
5: A co budeš dělat?
6: V létě okurky, v zimě svařák.
7: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo@elektro.cz.
8: Ariana Grande. It's Hozier.
0: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si na...

0: Vysočina Gladiators obhajuje titul ve Snapback slize amerického fotbalu. Finálový Tip Sport Czech Bowl se koná v Nice, kde Gladiators nastoupí proti domácím Knights. Nenech si ujít československý souboj o titul 19. července od 16.30 na stadionu pod Zoborom v Nice. Zápas odvysílá v přímém přenosu ČT2. Více informací na caaf.cz. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
1: Hit Radio.

70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná. Těšíme se na vás.

Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: hit Radio City Brno.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Ten vysavač je zase rozbitej.
1: No jo, zas to musím řešit já.
2: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
3: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Děti, tašky, kočárek a pořád dost místa. Rodinné minivany Fiat pohodlně odvezou 5 až 9 osob. Nyní za cenu od 499 900 korun a zárukou na 7 let. Navštivte Motortek v Brně a objevte rodinné minivany Fiat Cubo L a Ulize.
3: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim, CZ.
5: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém Polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
8: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
9: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
1: Na pořádný gastrozážitek.
0: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
1: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
0: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
0: Pivní stáj v Brně na Veveří.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hey, this is Ava Max.
8: All the hits.
9: Hit Radio City Brno.
10: Zlepši si náladu.
11: Hit Radio.
12: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into...

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Váš den je plný výkonů. Za každým z nich stojí legendární bestseller Kia Sportage. Prostorné SUV s nejnovějšími technologiemi, se širokou nabídkou spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Nová Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 120 000 korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nová Kia Sportage k vyzkoušení v Motortek v Brně.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam je wellness Kuřim. Wellness Kuřim, CZ.
7: Čas nevrátíte. Absolvujte školu smyku na novém Polygonu Brno a naučte se čelit nástrahám na silnicích. 4 úrovně kurzu bezpečné jízdy od začátečníků po profíky za volantem. Podrobnosti na www.polygonbrno.cz.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
10: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
1: Na pořádný gastrozážitek.
0: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
1: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
0: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
0: Pivní stáj v Brně na Veveří.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.

0: Tady Nela Slováková. Moje první kuchyně byla od Nadopu. Místo, kde s kafičkem začínal každý můj den. No a potom přišel můj druhý vysněný byt. Znovu jsem se obrátila na Nadop. A dnes? Dnes společně připravujeme moje nové neonky budoucnosti. Projekt, do kterého jdu opět s firmou, které stoprocentně věřím. No a když se k někomu vrátíte po druhé a pak po třetí, to mluví samo za sebe. Možná právě teď začíná i váš příběh s Nadopem. Ano, vybrali jste si správně, stejně jako já. www.nadop.cz.
1: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
5: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
6: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
7: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
6: Hotel Pegas.cz.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Hit Radio City Brno. Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz.
1: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
0: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.

0: hit Radio City Brno.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.